dreams are bursting at the seams. Hit Rádio Černá Hora.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
3: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš

0: Kávu ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
3: Zkuste si dát minutku klidu.
4: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
5: Allegria vás zve na výlet do Ameriky.
6: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
5: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
6: Chevrolet Corvette,
5: Camaro Bumblebee,
6: Ford Mustang GT,
5: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
6: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
5: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
6: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
5: CZ.
7: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
8: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
1: Zkuste si dát minutku klidu.
2: Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
7: Rádia.cz Hit Radio.
8: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česko dostalo z Evropské unie dalších téměř 22 miliard korun. Evropská komise peníze vyplatila v rámci 6. platby z fondu na podporu oživení a odolnosti. Česko tak už vyčerpalo 88% prostředků, které má z fondu k dispozici. Celkový český podíl dosahuje zhruba 9 miliard euro. Středozemní moře se kvůli oteplování rychle mění. Podle vědců se v něm už vyskytuje přes 1000 nepůvodních druhů a nový přibývá v průměru každé 2 týdny. Invazivní ryby a další živočichové vytlačují původní druhy a narušují místní ekosystémy. Vědci proto hledají způsoby, jak jejich šíření omezit nebo je například využít jako potravinu. Připomínáme, Česko dnes čeká mimořádná podívaná na obloze. Večer bude možné pozorovat výrazné částečné zatmění slunce, které vyvrcholí kolem 20 hodin a 11 minut. V noci na čtvrtek pak přijde maximum meteorického roje Perseid. Nejvíce meteorů bude vidět po půlnoci a pozorování letos nebude rušit svět měsíce. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Tisíce závodníků vezmou o víkendu útokem Hradec Králové. Další ročník Ironmana je tady. Závodníci se nebudou soustředit pouze na centru města, kde absolvují plavání. Po plavání nasednou na kolo a čeká je 90 kilometrů dlouhá trasa do Jaroměře, Třebechovic a Opočna. Odkud se vrátí potom do Hradce, kde vyrazí na závěrečný půlmaraton. Jasno bude dneska na východě Čech a sluníčko nám postupně vyžene teploty mezi 24 až 28 stupňů. Na horách bude kolem příjemných 17 až 20 stupňů Celsia.
10: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.

0: šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A my vás srdečně vítáme, Haťa Paťa, už v tom zase lítáme všichni společně. Ahoj, Jasmin.
2: Ahoj, Michale.
1: Čau, Davide.
3: Haťa Paťa.
1: Haťa Paťa a Haťa Paťa i vám, kdo jste si nás v 6.02 pustili v tělu.
2: Včera slavil narozeniny Miraj, taky Kelin. Dneska slaví jedna z nejvlivnějších žen českého showbiznisu. Kdo to je, na to se mrkneme za chviličku. Nicméně, jestli je i mezi váma někdo, kdo dneska patří mezi oslavence, tak všechno nejlepší.
1: Budou chlebíčky. Teď Five and Queen. Hezké ráno.
0: Hit Radio Černá Hora.

0: 10 minut po 6. Hit Radio, Lady Gaga, Bruno Mars a my tři. Dobré ráno. Dnes slaví Kristova léta. 33 let. Matka dvou dětí a jedna z nejvlivnějších žen českého showbiznesu. A je to Eva Farná. A kdo v tomhle věku může říct, že je 20 let na scéně, co? 20 let. 20 let. Vlastně, když o tom přemýšlíme, tak technicky vzato už je tak nějak na polovině cesty k tomu, aby se stala další Helenou Vondráčkovou.
1: To je jako bez debat. Vlastně za ten krátký život ještě toho stihla strašnou spoustu. Jo, teďka tři Edeny, neskutečný.
0: No já si vzpomínám na úplný začátky, tam měl jsi mě vůbec rád, že jo?
2: 20 let.
0: 20 let zpátky. Pamatuju si, jak jsme na ní byli v Hradci Králové v Aldisu. Byl jsem tam teda nejvyšší, protože tam byly samý malý děti. A koukali jsme na ní s kamarádama, ve třetíku to myslím bylo, koukali jsme na ní a říkám si, tyjo, to je neskutečný ten hlas. A podívej se, kde dneska je.
1: No mně hlavně přijde neskutečný to, co ona zvládla v tom smyslu, že myslím si, že to byla nejvíc body shamingovaná žena v Česku. Hrozně se řešila její postava a ona to zvládla s grácí, ještě si z toho v Edenu udělala srandu a teďka naopak to strašně proměnila podle mě a všichni jako milujou. Nicméně, já tady mám pro posluchače a i pro vás takovou hru. Popřeju Evě přáním, ve kterým budou schovaný její songy a na vás je spočítat, kolik jich tam je, jo? Jestli je najdete.
0: Takhle po ránu, no tak pojďme na to.
1: Takže Evo, přejeme ti, ať nemusíš nikdy balancovat na ostří nože, ať kolem tebe není moc ticho a tvůj život je jedno velký barevný leporelo. Ať v něm není nuda, máš kolem sebe jen lidi, u kterých se nikdy nemusíš ptát, měl s ním vůbec rád? A hlavně, ať ti dál skvěle slouží tvoje tělo, který umí dělat kotouly ve vzduchu nad Edenem. Ať máš energie jako perpetuum mobile a protože narozeniny jsou jenom jednou za rok, dej si dneska klidně i Big Mac.
0: Hodně.
2: Bylo jich tam hodně, ale vždycky si dala na konec té věty, takže vlastně stačilo spočítat věty.
1: Ne.
0: Tak já typuju 8.
1: A co dám?
2: Kolik tam bylo vět? 8, tak já říkám taky 8.
1: Ne, jich 8.
0: No, jich 8.
2: Že i tyhle nový songy jako jsou skvělý, že to není, že jsme se furt vraceli k těm původním, ale že furt přichází s něčím novým.
0: Jste možná čekali, že zahrajeme Měl s ním vůbec rád teda, ale ne. Teďka je čas na tu nejnovější, na tu poslední. Neříkej, co má se stát. Konkrétně David nejvíc miluje tuhle pasáž, jestli vám teda můžeme ukázat, je to až na konci songu, jo? Dejme. Je to tak?
2: Přechod.
1: David totiž říkal, že se mu líbí, jak tam pracuje s tím smíchem. A to, jestli jste neslyšeli celý album, tak si dejte i song Nuda, protože tam se taky hodně směje a je to boží.
0: No tak Evi, všechno nejlepší, 33 let a teď je pro vás Eva Farna na Hit Radio.

0: Tak doufám, že vy nám za tohle dáváte like. Enrique Iglesias, 6 hodin 18 minut na Hit Radio s vámi Michal, Jasmin a David a my vám přejeme krásné středeční ráno.
1: Co budete dělat dneska v
0: 1990?
1: Ať už to bude cokoliv, tak to stopněte a mrkněte se na oblohu, protože nás čeká jedna z největších astronomických událostí desetiletí, nejspíš jste o tom už slyšeli. A je to zatmění slunce. A zajímavý na tom je, že úplný zatmění bude z Evropy viditelný poprvý od roku 1999, což je za prvý jako celý můj život. A i když u nás v Česku tu úplnou tmu nezažijem, tak nás čeká nejvýraznější částečný zatmění až do roku 2075.
0: Tak, myslím si, že v roce 2075, alespoň tady nám s Davidem to bude tak trošku jedno, možná. Nicméně, ty jsi teda 99, já jsem narozená, takže ty si to moc nepamatuješ. To by byly kolik? 3-4 měsíce, jo?
1: Mocné, no.
0: Ale mě by zajímalo, jestli ty si to pamatuješ, Davide, a jestli vy, kdo nás posloucháte, si pamatujete, co jste toho 11. srpna 1999 dělali, protože já to vím naprosto přesně.
2: Já ne, tak povídej.
0: Nekoukal jsi? My jsme koukali. My jsme našli nějaký diskety doma, to ještě, víš, co jsou diskety, Jasmin?
1: Ježiš, tak samozřejmě.
0: Jo, našli jsme nějaký diskety a koukali jsme právě na to zatmění, úplný zatmění slunce. A to byla teda velká podívaná. A vlastně přijde mi, jako by to bylo včera, říkal jsem si, no, ono to bude až za 26 let, tak to na to určitě tam zapomenu a je to tady dneska, jako jo.
2: Je to tady, a ještě k těm disketám, včera jsme
0: 27
2: se bavili...
0: 27 let, pardon, 27. Teda, 27.
2: Včera jsme se bavili o tom, jak se na to zatmění koukat, když už diskety dneska pravděpodobně v domácnosti nemáme, tak stačí brýle na zatmění, nebo certifikovaný sluneční filtr. Jenom tohle stačí a můžete se koukat.
0: Ale ono to je vyprodaný, já jsem koukal na různý e-shopy a ono to je naprosto vyprodaný, takže máš tam nějaký doma mont, jak on přes to se můžeme dívat. Ten nejhorší nápad je si dívat do toho slunce napřímo, jo?
2: Ne, ještě horší je dívat se dalekohledem, foťákem nebo teleskopem bez speciálního filtru umístěného před optikou.
0: No tak najděte, na přes co se máme dívat.
2: Hele, tady nepíšou nic jako úplně konkrétního.
1: Musíme najít diskety prostě.
2: Pokud brýle nemáš, můžeš použít dírkovou projekci. Malá dírka v kartonu promítne obraz slunce na papír za ním. No, do dírky se nedíváš, sleduješ pouze projekci.
0: Dírkovou projekci mám doma, to mám doma třikrát a svářický brýle teda ještě, jo. A mě by teda zajímalo, čí to byla vlastně zásluha, jo? Já si myslím, že se pod to podepíše určitě nějaký politik. Chtěli jste chladnější počasí, tak jsme vám vypnuli slunce. Bude líp, sice jenom na hodinu, ale bude. No tak dneska pozorujeme, nejenom teda zatmění slunce, já se těším moc, budu koukat, nevím přes co, ale podívám se. A taky si budeme večer něco přát, protože se chystá Roy Perseidy. Tak co si budeme přát? Já vám přeju hezký ráno teďka. Calvin Harris a John Newman za malou chvíli taky aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
7: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhůra u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese. Bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
8: Datart pořádá Maxi Výprodej.
9: Cože? Maxi Výprodej?
8: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
11: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
12: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
11: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
13: Attention!
14: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
13: Yes!
14: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
13: La Tropical!
14: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
15: Zkuste si dát minutku klidu.
16: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
17: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
18: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
19: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. K nehodě

0: projedete.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Černá Hora.

0: tohle jsou hity ke všemu, co děláte. Nia, Sam Say, 6.32 na Hit Rádiu, dobré ráno. Co pro nás má David?
1: Ranní update. Provoz letiště v Katánii komplikuje aktivita sopky Etna. Kvůli sopečné aktivitě a nepříznivému větru je dnes letiště až do 11 hodin uzavřené. Omezení přichází uprostřed hlavní turistické sezóny, kdy Sicílii navštěvují 10 000 turistů. Fotbalisté Paris Saint-Germain dnes budou obhajovat triumf superpoháru UEFA. Vítězové ligy mistrů se v Salzburku utkají s Aston Villou, která na jaře ovládla Evropskou ligu. Zápas dvou držitelů evropských trofejí začne ve 21 hodin. Houbaři si letos budou muset na plné košíky ještě počkat. Kvůli dlouhotrvajícímu horku a suchu houby v českých lesích prakticky nerostou. A podle mykologů se situace do konce prázdnin nejspíš nezlepší. Letošní podmínky jsou podle nich nejhorší za poslední roky.
2: Já zrovna říkala o víkendu přítelovi, že musíme vyrazit na houby, že posledních třeba 5 let mi do toho vždycky něco vlezlo a nějak to nevyšlo. A teďka prostě nerostou zase.
0: No, my jsme teďka o víkendu projížděli nějakým lesem a říkám mojí dívce, už se rostou. Necítíš houby? A ona říká, cítím, ale jestli jsi nevšim, tak asi kilometr zpátky malovali silničáře silnici. Takže tyhle houby ty zůstávají. Taky vám to voní po houbách, ne?
3: Trochu jo.
0: Trochu jo. Tak pojďme na muziku, tohle voní po kytkách. Roxette, Fade in Like a Flower na Hit Radio 6.34 a my vám přejeme fantastické středeční ráno.

0: Nejnovější single, tohle je dovolená 6.40 na Hit Rádiu. Dobré ráno. Dámy a pánové, na světě už nás je 8,3 miliard.
1: Ty bláho.
2: Já si pamatuju, když jsme se ve škole učili nějakých 7,1 nebo něco takového, 7,3.
0: No já si pamatuju, že docela nedávno to bylo 8 miliard, že se řešilo, že jsme teda dostali k dalšímu mlníku a už je to 8,3, konkrétně 8 miliard 310 milionů lidí. Mám tady nějaký zajímavosti. Dneska už se narodilo na světě 101 tisíc lidí, zemřelo 47 tisíc a letos se narodilo bylo 81 milionů lidí a zemřelo 38.
2: Jako teďka během 7 hodin necelých. Půlnoci.
0: Jako kolik se lidí narodilo? No jasně, 101 tisíc lidí se narodilo od půlnoci.
1: Pak nemá být na Karlově mostě pořád fronty.
0: Nebo chceš jet na koupák a je tam prostě plno, nebo jedeš někam na vodu a je tam hlava na hlavě, no. Tak to je ten důvod. Ale co je zajímavější, jak moc to lidstvo stárne, očekává se, že kolem poloviny 30. let bude na světě víc lidí starších 80 let než novorozenců. A tak by mě zajímalo, jaký budete vy, až vám bude 80. Jaký si myslíte, že budete vy, až vám bude 80? Co vy tady? Co, Davide?
1: Tak já si myslím, že
0: tak
1: budu...
0: zhodnotíme se navzájem, jo. Já si myslím, že ty budeš takový ten rozumbrada, takový ten prostě rozumnej děda.
2: No, co
0: bude, až vám bude 80? Jaký si myslíte, že budete vy, až vám bude 80? Co vy tady? Co, Davide?
1: Tak já si myslím, že
0: tak
1: budu...
0: zhodnotíme se navzájem, jo. Já si myslím, že ty budeš takový ten rozumbrada, takový ten prostě rozumnej děda.
2: No,
0: co bude házet takový ty suchý
1: fory. Od čeho mám klíče.

0: Já si myslím, že mi praskne cévka, třeba tak za 10 let.
1: Tak jo, budeš takže... nosit furt ten stejný účes mulet, že jo?
0: Dobře, co se říct, Jasmin?
2: No, že kolem roku 2060 by nás mělo být už 10 miliard, jo? Takže vlastně, a jestli takhle stárneme, tak všude bude jenom 10 miliard důchodců.
0: No tak to už se vůbec nevědím na to koupaliště, že jo? Co je teda zvláštní, že v roce 1800 bylo na světě jenom 1 miliarda lidí, 1900 2 miliardy, no a pak už to šlo, dalo by se říct, z kopce, jo, ale on ten graf, on teda jako vyletěl nahoru. No tak snad se tady nějak na té planetě vejdem. Co se vám vejde za malou chvíli do playlistu Shakira Waka Waka na Hit Radio a přihodíme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel, František. Kinský.
3: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozů zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 29,90 a vepřovou plec bez kosti 1 kg za 54,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
11: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Viessmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HKTop.cz.
12: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu,

0: srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Jednu jízdu.
3: V areálu Mladé Buky jeden zážitek nestačí. Užijte si nejdelší bobovku v Krkonoších, nové atrakce Hříček Buky i rodinné traily Bike Buky. Naplánujte si výlet na mladebuky.cz.
2: Bobuj, hraj se, bajkuj.
3: Areál Mladé Buky. www.mladebuky.cz.
4: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi.

0: taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezkakrkonoše.cz.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nové dopravní omezení čeká na řidiče v Náchodě, opatrně v Kostelecké ulici, kde se projíždí Kyvadlově. No a pozor taky v Pardubicích, kde zůstává zavřená Bohdanečská ulice.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Pořád jste tady.
7: Tak to dělají šampioni.
6: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: za 6 minut, 7 hodin, dáváte si středeční hit rádio, tohle jsou Nickelback, Michal, Jasmina, David, s vámi, hezké ránko.
1: Pokud máte doma zástěru, pletací jehlice a rádi pečete svůj vlastní chlebík, tak za to nejspíš nemůže to, že byste byli v důchodu, ale možná jedete nejnovější trend generace Z. A to je Nona Maxing, vysvětlím, jo. Nona je italsky babička a přesně o to jde, že mladí lidi v dnešní době už nechtějí něco stíhat a tlačit na výkon a být produktivní od 5 ráno, takže se shodli na tom, že by chtěli být jako italská baby a žít takhle, jo, mít lněný kalhoty, pěstovat si bazalku na balkoně, pít si chleba, háčkovat a mít prostě pohodinu, takzvaně.
2: Hlavně nechtějí pracovat, když to tak viděl.
0: Co se bavili, jaký budeš děda v 80, tak tady máme možná odpověď hnedka v dalším vstupu. Takže jak to je Nona Maxing? A mi to přijde hezký. Takže italská babička, já s ní mám vlastně společnou zálibu, už to chápu docela, tak jako v siestička, že jo? Já už tam to probíhá, no. Tam to probíhá.
1: Já byť jsem jenom okrajově genzíčko, tak ale trošku do toho spadám, jo? V odpletení tady máme Davida, se nám pochlubil, že to umí takovýhle věci, ne?
0: Já taky jsem dobrý v odpletení, ale slov, co se týče teda. A ty máš co, co teda za zálibu?
1: No ten zbytek, jo, bylinky na balkoně a chodit spát brzo jako a pít si, peču si bylinky. Housky třeba, pane bože.
0: Tak jsme se dozvěděli vlastně, že má zálibu v bylinkách. Tak doufáme, že vy máte zálibu v tomhle, je úplně jedno, kolik vám je. Sugar Babes, About You Now, to stíneme do 7. A pak náš tady děda David přidá další zprávy. Tak hezké ráno, šampioni.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Franto, kde jsou ty maliny?
3: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
2: Taky zavakuovaný.
4: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.
5: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
2: Sobotecký jarmark opět tluče na vrátka. Krom stovek stánků s řemeslem, jídlem a pitím se představí na dvou scénách. Kateřina Marie Tichá, Tom Artway, Jakub Smolík a Lucie Revival. Páteční večírek v rytmu disco odpálí legendární Lunatic. 21. a 22. srpna se vidíme v ráji. Info na www.sobotecký-jarmark.cz.
6: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ceny nemovitostí v Česku dál výrazně rostou. Byty ve druhém čtvrtletí meziročně zdražily o více než 11%, rodinné domy potom téměř o 9%. Ceny bydlení se tak dostaly na rekordní úroveň. Největší zájem je ve velkých městech a nejlépe se prodávají menší byty. Počet případů žloutenky typu A v Česku klesá. Loni se nakazilo přes 3200 lidí. To zatím hygienici evidují zhruba 1400 případů. Jen v červenci přibylo 109 nakažených a jeden člověk v souvislosti s nemocí zemřel. Odborníci ale varují, že po návratu dětí do škol se může situace znovu zhoršit. V Afghánistánu nemůže chodit na střední školy zhruba 2,5 milionu dívek. Přístup ke vzdělání jim omezil Taliban po svém návratu k moci v roce 2021. UNESCO diskriminaci dívek a žen odsoudilo a vyzvalo k okamžitému obnovení jejich práva na vzdělání. Taliban zavedl pro ženy řadu dalších omezení, která OSN označuje za genderový apartheid. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Jeden kus pardubické historie teďka zmizel. Bývalá Tesla u Kyjevské ulice je definitivně pryč. A po poslední budově zůstaly jen hromady suti. Na jejím místě chystá Univerzita Pardubice nový domov pro zdravotnické obory. No ještě se na Černé hoře podíváme na počasí. O víkendu bude zase až 35 stupňů Celsia, ale dneska parádních 24 až 28 a jasná obloha. Na horách taky sluní a tam bude kolem 17 až 20 stupňů Celsia. No, taková bude středa, právě u nás na východě Čech.
10: Dnešní cíl je jasný, směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
11: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Hezkou středu.
12: Krásný ráno.
11: Snídaně šampionů.
8: 7:07, rozjíždíme druhou třetinu, středeční snídaně s vámi Michal, Jasmina, taky David, čau Dave.
13: Dobré ráno všem.
8: A písničky. Erik Sten, tím pokračujeme, tak pojďme na to, hezké ráno. Hit ráno.

0: i Zelene Solheim. 9 minut po 7. S vámi Michal, jsme na David.
1: Mě by zajímalo, jestli máte taky takovýto jedno konkrétní jídlo z dětství, který když si dáte, tak je zase svět úplně v pohodě, jo? Protože jsou za mě chutě, ze kterých se nedá vyrůst, i když už dávno nejste malí děti. Pro mě například jsou to kostíci. Ten jogurt, já si ho doteďka dávám, nebo Nesquik. Přítel se mi vždycky směje, ale přitom včera taky, jo. On šel do kuchyně a namazal si rohlík se šunkou a sýrem, dal tam kečup a dal si to do mikrovlnky a říká, to mi vždycky dělala mamka. Jo, že tak, jako...
0: Co? To jdu zabit.
1: Že každý podle mě máme něco takového. Tak co je to pro naše posluchače a co je to pro vás, kluci?
2: Buchtičky se šodou.
0: Já jsem chtěl říct chleba ve vajíčku. A nebo knedlik s vajíčkem.
1: Počkej, knedlík, jo. Nevím, jestli to dělala jenom moje máma, nebo jestli to znáte taky. Knedlík bramborovej s cibulkou na pánvi. Olej cibulka taky znáte?
0: Taky dobrý. Vzpomínám na jídla, co dělal táta, tátovou klobásu, mám rád, vinnou klobásu. Ale pak jsou taky jídla, které už si nedáš, že jo? Třeba vlnky grilášový, po těch bych se utlouk. Nejsou. No tak co je to vaše jídlo? Ale už tady chodí zprávy, ani jsme se vás nemuseli ptát. Ahoj Milan, já miluju krupicovou kaši, no tak krupička, no.
1: To je klasika všech krupičku. Klasik.
0: A tu si nám dneska, protože včera jí moje koupila a ptala se mě, jestli už jí nechci včera, říkám, nechám si to na dnešek. Takže dneska bude u knejpů krupička. No tak, jaký je to jedno konkrétní jídlo, to vaše jídlo z dětství, který vás dokáže třeba zachránit po mizerným dní, že přijedete domů a dáte si opravdu ten chleba v tom vajíčku, jo? Napište nám na 777-937-777 nebo nám to můžete poslat na tohle číslo přes WhatsApp jako hlasovku, budeme moc rádi. My k vám posíláme další muziku, tohle jsou Linkyni na Hit Rádiu, hezké ráno.

0: Tohle je Slza, tohle jsou hity na Hit Rádiu, chvíli po 7:45. A vracíme se zpátky do našeho vašeho dětství. Hledali jsme to vaše nejoblíbenější jídlo, když jste byli malí, a to, co vám udělá i chuť dneska, když si uděláte.
1: Co vám zlepší den.
0: Tak.
1: Míša píše, ahoj všichni, když jsme s bráchou byli malí, tak babička nám dělala taštičky z povidly a nastrouhaným perníkem, to bylo nejlepší. A to bych si teďka dala teda.
0: Taky píše David z Brna, ránko týme, klasika od dědy, míchaný vajíčka na špeku, plus jen pepř, sůl, šnitlik, ale ano, ty vlnky, to bylo něco. No ale už se taky nevyrábí pikanta, nejlepší věc na nálev na zavařování. A když je opravdu hlad, že se doma i myš oběsila, zachrání mě krajíc chleba pokapaný Magi. Hezký den. Je pravda, že když si člověk jen tak na jazyček kápne to Magi.
1: Vendy, vánoční cukroví samo o sobě, jinak si neuvědomuje nějaký jídlo nebo mlsku, která by mě zatáhla zpátky do dětských let, ale vánoční cukroví.
0: No, my si uvědomujeme, že je blbý a tady v těch vedrech se bavit o vánočním cukroví, ale vlastně, když o tom přemýšlím, já bych tam teďka ten vosí úl, to vosí hnízdo poslal teda. Rohlíček. Linecký. Tak
1: Jirka.
0: Jo, zkusme to číst dál ještě teda.
1: Jirka, dáme poslední zprávu. Mé nej jídlo z dětství je, no jo, segedín. To vždycky zahřeje a kolikrát zamáčknu i slzu, jak vzpomínám. To byl svět ještě v pořádku a je dobré se k tomu dobrému vždy vracet. Tak vzpomínejte a buďte na sebe hodní. Krásný den na dobrou chuť.
0: Dobrý, a tímhle končíme. Těch zpráv s jídlem tady je o mnoho víc, ale já už to teda číst nebudu.
2: Segedín spojuje.
0: Nech toho. Cítíte to? Taky jste začali z toho úplně slinit. No tak třeba z toho dneska uvaříte. Něco z toho možná vyberete. Nicméně my za chvíli nakrmíme vaše uši. Michal Šulta a Rehab Better Me a přihodíme i dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí. Hezké ránko.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Tak dneska se ve sportovním parku Pardubice zatančíme zumbu, potkáte pardubické hokejisty, basketbalisty i fotbalisty a poběžíme spolu charitativní Foxconn Run. Na Černé hoře v Krkonoších se dneska odehrává dobrodružná hra inspirovaná 4 žibly s úkoly a odměnou. Akce je zdarma. No a za zkoušku rozhodně stojí taky traily v Deštném v Orlických horách. Vyzkoušíte tady i terénní koloběžky a tříkolky. No a co takhle strávit noc v peklu Čertovina? Vyberte stylový apartmán a užijte si wellness.
5: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se, spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
6: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz
7: Devro, světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám. Hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 000. Stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro, kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce@devro.cz.
8: Všechno, co

0: Kaupna. Kaufland.
1: Zažijte něco nového. Polabské muzeum má pro vás tipy na výlety nejen s dětmi. Polabské muzeum Poděbrady. Skanzen v Přerově nad Labem. Památník krále Jiřího z Poděbrad. Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Hrabalova chata v Kersku. Vlastivědné muzeum Nymburk. Polabskémuzeum.cz.
2: Bleskový test. Svědí tě v krku, když slyšíš kytarové solo. Slzíš dojetím, když vidíš namražený, orosený půl litr. Diagnóza je jasná. 15. srpna musíš do Dolních Vlčkovic na léto roku. Léčbu před prodejem najdeš na letorocku.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších. Čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
5: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
7: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Bourá se na Pardubicku. Řidiči opatrně na výjezdu z Hrádku směrem na Dolany, kde osobní auto srazilo divočáka. A pozor taky v Trutnově, kde omezení čeká v Tovární ulici.
8: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u Profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.
9: Hit Radio Černá Hora.

0: Coldplay 7.31 na Hit Rádiu. Ranní update. A co pro nás má David?
1: Mladí Češi stále častěji investují do nemovitostí v zahraničí. Mezi vyhledávané lokality patří španělské pobřeží Costa del Sol, kde zůstává poptávka po bytech a domech vysoká. Podle realitních expertů tamní trh táhnou především zahraniční kupující, kteří často financují nákup z vlastních peněz. Viagra by podle izraelských vědců mohla pomáhat v boji s rakovinou. Experimenty na myších a rozsáhlá zdravotní data naznačují, že léky na erektilní dysfunkci mohou omezovat procesy, které nádorové buňky využívají k šíření. Výsledky jsou ale zatím předběžné a bude potřeba další výzkum. Brad Pitt po 7 letech abstinence znovu pije alkohol. Hollywoodský herec v novém rozhovoru přiznal, že si občas dá například sklenku vína. Tvrdí ale, že je dnes výrazně opatrnější a alkohol pije pouze v omezeném množství.
0: Takže se to nevyhýbá ani známým osobnostem.
1: Je to tak,
0: problémy.
1: I tyhle lidi řeší stejný problémy jako my obyčejná... My obyčejní.
0: No takhle, jednoduše řečeno, Brad prostě začal pit.
1: Pojďme na rychlou sedmičku,
0: ano, tento týden vás čeká místo rychlé pětky rychlá sedmička. A proč sedmička? Protože partnerem soutěže je Brain Market, který podporuje vytrvalostní závod Beskydská sedmička.
2: Nejspíš vás zajímá, co můžete vyhrát, tak jsou to samozřejmě produkty od Brain Market v hodnotě 5000 korun a v pátek na vás čeká dokonce výhra 7000.
0: No tak, jestli do toho jdete, není nic jednoduššího, než vzít do ruky telefon a napsat nám chci soutěžit na 777 937 777. Jednoho vybereme a 7 otázek vás dělí od této fantastické

0: jsme, máte v uších Hit Radio, za to jsme moc rádi. Tohle je Amy McDonald, This is the Life a This is the rychlá sedmička.
1: Rychlá pětka.
0: Rychlá sedmička, říkám.
2: Ano, tenhle týden se to mění na rychlou sedmičku, protože partnerem naší soutěže je česká firma Brain Market, která právě podporuje Beskydskou sedmičku, což je, by the way, kdo byste to neznali, extrémní závod, ve kterém se snažíte zdolat rovnou 7 beskydských vrcholů.
3: Mně by se líbilo, kdybychom v rámci té ceny dávali vstupné tady do tohohle závodu a ten posluchač, kdo by to vyhrál, by musel tu beskydskou stovku uběhnout.
0: Nebo kdyby to bylo třeba beskydská 70, to by těch otázek muselo být 70. Máme jich pro vás 7 a 7 otázek máme teď pro Aničku. Aničko, hezké ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, tak ty máš možnost teď vyhrát poukaz na 5000 korun na nákup produktu od Brain Market. Hodilo by se nějaký takovýhle zobání, takovýhle nějaký vitamíny?
4: Určitě, beru něco, beru doplňky stravy, tak to budu ráda.
0: No tak zkusíme to doplnit, pojďme na to. Otázka jedna.
2: Co je větší, litr nebo decilitr?
4: Litr.
0: Přesně tak. Co je starší, Facebook nebo TikTok?
4: Facebook.
0: Ano.
2: Třetí otázka, který měsíc začíná nový kalendářní rok?
4: Leden.
2: Ano.
0: Ano. Čtvrtá otázka. Jak se nazývá lékař, který se stará o zuby?
4: Stomatolog.
2: Ano. Pátá otázka, jak se říká mláděti prasete?
4: Vepřele.
0: Ano. Pojďme na šestou otázku. Které ovoce najdeš v piña koládě? Ananas nebo jabko?
4: Ananas.
2: A poslední sedmá otázka. Kolik je 10 děleno 2?
4: 5.
0: 5? No a na 5000 korun vydáváš poukaz do Brain Market. Aničko, je to tvé.
4: Je super, děkuju moc.
2: Gratulujeme.
0: Není zač, ještě nám pověz, než se rozloučíme, co tě čeká takhle při středě. Jsi v práci nebo máš volno?
4: Jsem v práci, dovolená mě čeká až začátkem září.
0: A kam pak valíš, jestli se můžeme zeptat?
4: Do Turecka letíme.
2: Pěkný.
0: Hezký, hezký. Tak moc si to užij, užij si taky poukaz na Brain Market a zvládni dnešek, měj se hezky.
4: Děkuju moc.
0: Ahoj.
2: Ahoj. Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu. Vyhrajte balík od Brain Market pro váš aktivní den. Ať sportujete, nebo si jen udržujete formu. Podpora, která vás žene dál. Brainmarket.cz Hit Radio Černá Hora.

0: of the World, Imagine Dragons, 7.41.
1: Kam až byste zašli, abyste otestovali věrnost svýho partnera? Jedna žena si kvůli tomu vytvořila 25 falešných profilů. No a jak to dopadlo? To si řekneme za chvíli.
0: Já s tebe mám, Jasmin, tak trochu pocit, že budeš kopat do nás chlapů. Že to bude diskreditace v živém vysílání. Proč mám ten Miraj, oči mají taky pocit za malou chvíli tady na Hit Radio, taky Lost Frequencies a přihodíme i dopravu, ať víte, kde to ve středu ráno stojí.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků. Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann, váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchyně Hofmann i nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchyněhofmann.cz.

0: CZ.
1: Tati, pojedeme na ten skákací hrad?
2: Jasně, a já se mezi tím svezu v nových vozech Škoda.
3: Přijďte do Náchoda na den s Autobranka. Rodinný den plný zábavy pro malé i velké. Čeká vás skákací hrad, veteráni, RC autíčka i testovací jízdy. A navíc můžete vyhrát dětské jízdní kolo nebo zapůjčení vozu Škoda. Sobota 19. září, Autobranka Náchod. Vstup a občerstvení zdarma. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Náchodě.
4: Potřebujete dětské kolo?
5: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
4: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
5: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
4: Rascal
5: a Bíny.
4: A teď navíc se slevou 30%.
5: Happysport.cz.
6: Pryč DPH! Pryč DPH!
7: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix, buďte in.
8: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
9: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu,

0: kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
3: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
4: Ne, to je cyklopecka.
3: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
4: Cyklopecky.info.
3: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
4: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
3: Cyklopecky.info.
4: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
3: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
5: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Omezení provozu čeká na Královéhradecku v obci Skřivany, opatrně v ulici doktora Vojtěcha. A pozor taky na Pardubicku v obci Choltice. Je tam uzavírka, kterou je třeba objet.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Kometa, Terry Swims, Stones and I. Tohle je středeční Hit Radio, dobré ráno.
1: Dámy, ženy, holky, děvčata, pokud chcete žít bezstarostně až do smrti, tak nikdy netestujte svýho chlapa, co se týká věrnosti, jo? Protože co oči nevidí, to srdce nebolí, jak se říká. A internet teďka řeší jednu ženu, která si vytvořila 25 falešných profilů na Instagramu, aby otestovala věrnost svého partnera.
0: Jak dopad?
1: Takhle, neuspěl, ale on ne, že neuspěl jednou, dvakrát, třikrát, on neuspěl 25krát.
0: No počkej, jestli si testovala nevěru, tak vlastně má 100% úspěšnost teda. Takže testem prošel, z toho vychází. To mi vychází takhle teda.
1: On to podle mě pak už vůbec neřešil, prostě viděl, že mu píše žena, tak beru, dobrý.
0: No jasně, takže odpovídal na všechno, co mělo na profilce dlouhý vlasy. Klasika, klasika. Je to připomíná takový ten starý for, že když manželka vezme telefon a zavolá jeho 10 nejlepším kámošům, tak zjistí, že u 7 z nich spal a 3 odpřísáhnou, že tam ještě spí. Jo. Tak takhle mi to máme. No.
1: Mě zajímá ale proč těch 25 profilů, protože přece tak dobře, tak kdyby jednou jako uspěl a nebyl jakože nevěrnej, tak ale ona teda jde zkoušet znova a znovu, tak když už to krachlo na poprvý, tak proč to udělala ještě 24?
0: Tak si oni myslíš, Jasmín, že to je hrozná stíhačka, že jo? To je hrozný, já to s tebe úplně cítím. A po naučení pro dnešní den, hele, nikdy netestujte věrnost partnera, pokud nejste připravený na odpověď. Pojďme na muziku Taylor.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
2: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci kuře chlazené kilo za 59,90 a paprika bílá volná kilo za 29,90. Penny.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
6: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Inflace v Česku v červenci zrychlila na 1,7%. Oproti červnu potom spotřebitelské ceny vzrostly o 0,6%. Zdražovaly hlavně pohonné hmoty, které byly meziročně dražší téměř o 17%. Naopak potraviny zlevňovaly, máslo bylo nejlevnější za 16 let. Výraznější déště v Česku stále v nedohlednu. Až do soboty se očekává převážně slunečné počasí prakticky beze srážek. Déšť by mohl dorazit v neděli se studenou frontou a pokračovat i začátkem příštího týdne. Půjde ale hlavně o lokální přehánky a bouřky, které současné sucho výrazně nezmírní. V Česku je zájem o luxusní nemovitosti. Pražských novostaveb s cenou přes 200 000 korun za metr rychle přibývá. Na jaře už tvořili více než čtvrtinu všech prodaných nových bytů v hlavním městě. Jejich podíl se přitom za jediný rok téměř zdvojnásobil. Takto vysoké ceny už kupující akceptují nejen u luxusních rezidencí, ale i velmi malých bytů. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Tisíce závodníků vezmou o víkendu útokem Hradec Králové. Další ročník Ironmana je tady. Závodníci se nebudou soustředit pouze na centru města, kde absolvují plavání. Po plavání nasednou na kolo a čeká je 90 km dlouhá trasa do Jaroměře, Třebechovic a Opočna. Odkud se vrátí potom do Hradce, kde vyrazí na závěrečný půlmaraton. Jasno bude dneska na východě Čech a sluníčko nám postupně vyžene teploty mezi 24 až 28 stupňů. Na horách bude kolem příjemných 17 až 20 stupňů Celsia.
11: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
12: Dobré ráno, šampione.
13: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
14: Jsme tady pro tebe.
13: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
15: Je tu i David, dobré ráno.
16: Hezkou středu.
17: Snídaně šampionů.
16: Určitě znáte ten pocit, kdy úplně zoufalí hledáte uprostřed města nějakou toaletu. Tak pro vás máme dobrou zprávu. Český města přišly s řešením, díky kterému už nebudete muset si něco kupovat v kavárnách na tenhle případ.
15: Nechoďte daleko od rádia, tohle vás bude zajímat. Teď muzika, tady jsou Offspring.
13: Hit Radio Černá Hora.
18: My friend's got a girlfriend and he hates that.

0: I Don't You Get a Job, 8:05 na Hit Rádiu. Dobré ráno. Hledání veřejné toalety je někdy oříšek. Máme pro vás všechny dobrou zprávu, kdo se občas do nějaké takové situace dostal. Česká města mění strategii a platí hospodám měsíční paušál za to, že nechají lidi využít jejich toaletu, a to úplně zdarma. Říká se tomu vlídné WC.
1: A to mi přijde teda boží.
0: To přijde geniální, protože nevím, jak to máte. Vy možná to máte podobně, ale když opravdu potřebuješ někam zajít, tak si tam alespoň něco koupíš, ať už třeba v té restauraci, nebo třeba na té benzínce. Teďka jsme to řešili o víkendu. Jo, že nějakou jako revanč, jo, ale teďka vlastně budeme moc jako přijít a nebudeme muset koukat do toho jako do jídelního lístku nebo prostě si něco kupovat. Je to lepší.
1: Hlavně zmizí ten pocit, jasně, tak ty jsi říkal, že si občas něco tam koupíš, já taky, ale někdy i přesto na tebe koukají jako ty prodavačky nebo na těch benzínkách jako špatně a umějí být dost nepříjemný. Mám tu zkušenost teda.
2: Je to hlavně o ten pocit, který tímhle s tím by mohl zmizet.
0: Je to tak. Mě by zajímalo, v jakých podnicích už to funguje, protože já jsem teda zatím ještě žádný takovej nepotkal a možná je to o štěstí.
1: Vlídné WC, to je i hezký název, musím.
0: Vlídné WC, no tak nás napadlo, jestli třeba vy jste už nějaké takovéhle podniky nepotkali, nebo jaký máte třeba nejšílenější zážitek spojený s hledáním toalety ve městě. Slušný věci, prosím vás.
1: Já jsem si vzpomněla, když jsem byla s bývalým přítelem v Drážďanech a ty Němci strašně brzo jednak zavírají obchody, mi přišlo, ale hlavně oni nikde v těch nákupácích nemají toalety, nebo tam mají třeba jedny na fakt velký nákupák a on tam bloudil a on vypadal jako, že to bude fakt špatný a strašně nadával, skoro brečel, běžel tam po celých Drážďanech už někdy v 9 a fakt to bylo jako komický, ale nechtěla bych být v jeho kůži samozřejmě.
0: Ale jestli
2: jenom to teda.
0: Takhle, já jsem chtěl říct, že jestli mohl běžet, tak to ještě nebyla taková hrana, jo. Dejte nám vědět, jaký nejšílenější zážitek spojený s hledáním toalety. 777 937 777. Teď si a na Hit Rádiu.

0: tohle šlape. Ella Henderson, Rudimental Alibi, 8 hodin 13 minut na Hit Radio. Dobré ráno. Města se domlouvají s podniky, převážně s restauracemi. Platí jim měsíční poplatek za to, že my, obyčejní lidé, budeme v případě potřeby moci jejich toaletu využít zdarma. Což je za nás tři prýma věc.
1: Mm-hmm. Ptali jsme se na vaše vtipné zážitky s hledáním toalet v nouzi. Tak máme tady zprávu třeba od Verči. Dobré ráno, zážitek s hledáním. Ranní kolona na příjezdu do Prahy a nemožnost vyjet z ní kamkoliv. Byl tam jen lodní oddíl, přiběhla jsem tam s očima na vrch hlavy, ale bylo v 6:30 ráno ještě zavřeno. Běžela jsem dolů k Vltavě, kde byla jen cyklostezka, žádný porost, křoví, nic, ale brzy ráno, takže prostě musím. Dřepnu, začnu. A najednou se připlížil peloton asi 3 chlapů na kolech. Myslela jsem, že se propadnu do středu země. Dělala jsem, že sbírám kamínky.
2: Já jsem si přišel s kamením.
1: Že sbírám kamínky, ale těsná blízkost stezky odhalila celý můj zadek. V duchu jsem si říkala jen, klid, už nikdy je neuvidíš. Hlavně na to nikdy nezapomenu. Hezký den, Veronika, tak to je skvělý.
0: Tohle je opravdu zážitek, na který se nezapomíná. Myslím si, že i ty borci na těch kolech měli zábavu postaránu. Další zpráva od Andry. Ahoj, v Polsku jsme našli veřejné WC u kostela, ale neměli jsme zloté. Paní nás opravdu na WC nepustila, ani když jsme nabízeli eura nebo koruny. Takže manžel si odskočil za keř a já naštěstí našla poblíž restauraci.
1: Takže potřebuješ vyloženě zlotý, to je teda divný.
0: Ne, já si říkám pořád, že ty Poláci nás nemají rádi.
1: Dominik píše, dobré ráno, šampioni. Nevím, jestli chcete mluvit o heiselfinder.com, ale ta apka mi nejednou zachránila život. Tak hezký den bez neho.
0: Já jsem si myslel nejdřív, že to je nějaký jako for, jo, že to neexistuje. Já jsem si to tady odevřel a Dominiku, za mě teda naprostý game changer, protože tady je opravdu mapa celé České republiky, jsou tady body a jsou tady konkrétní toalety, jo. Ale pozor, je tady třeba i je tady třeba Starbucks a je tady i kód k tomu záchodu. Jaký máš zadat kód? Je tady třeba 1478 a křížek a u toho jsou palce nahoru, jo. To je skvělý.
1: A já si opravdu takovej kód ze Starbucksu vybavuju, takže jako nekecaj.
0: Pane bože. Takže tohle si myslím, že Dominik zachránil teda spoustu životů. Tak Dominiku, děkujeme. Heiselfinder.com.
1: Zase, jestli teda budou opravdu existovat vlídná WC, jak jsme tady řešili, tak Heiselfinder asi půjde do kytek, ale je to skvělý.
0: Takhle, pokud budeš mít tady tu apku, tak do kytek rozhodně nepůjdeš. Temper City, Self-Aware, tohle tady milujeme, to si užijte. 8:45, minuta k tomu s vámi Michal, Jasmina, David a středeční snídaní šampionů. Tak hezké ranko.

0: Super City. Pro mě asi nejlepší věc, co máme aktuálně v playlistu. 8:45. Pár minut k tomu posloucháte Hit Radio. Dobré ráno. Za malou chvíli další hity. Tohle je Sigma Nobody to Love. Zahraje taky Dasha Austin, no a myslíme i na vás, kdo nás posloucháte na cestách, za volantem, v autě, v kamionu, ve všem, v čem se dá jezdit, přihodíme aktuální dopravu. Hezké ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
5: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz.
6: Haspel.cz. Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
7: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech. Jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
8: Zkuste si dát minutku klidu.
9: Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
0: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale... Už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a... Klik! Máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik! Vyřešeno. Čekáte návštěvu a... Ano! Klik! Navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a... Klik! Potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online. Od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
10: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
11: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Jeronimo. I noční jezdecká show Kůň pátý element.
10: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticket portál.
12: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Komplikace v dopravě teď hlásíte z dálnice D11. Máme informaci, že je na kilometru 29 směrem od Prahy na Hradec Králové odstavená nepojízdná dodávka.
13: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz
14: Hit Radio Černá Hora.

0: jsou hity, tohle je Daša Austin a tohle je středeční Hit Radio.
1: Ranní update.
0: Fotbalisté Sparty končí v kvalifikaci Ligy mistrů. Pražané po domácí výhře 2-1 prohráli v odvetě v Lyonu 0-3 a do hlavní fáze soutěže nepostoupí. Česká televize představila svůj podzimní program. Na obrazovky se vrátí Stardance, diváky čeká také nová podoba politické publicistiky a řada českých filmů. Sportovní nabídka přinese například Davis Cup v pražské O2 aréně nebo mistrovství světa basketbalistek. Richard Genzer zhubnul 25 kilogramů. Komik přiznal, že mu kromě změny jídelníčku pomohly také injekce na hubnutí. Výrazně zároveň omezil alkohol, i když úplně pít nepřestal. Takže téma tady z těch hubnoucích injekcí je hodně velké téma v poslední době. A mně přijde, že to hází trošku takový špatný světlo i na ty, kteří zhubnou normální cestou a každý si hned řekne, no jo, on je na injekcích, on je na práškách.
2: Já si říkám, proč třeba nezačít normálně cvičit, místo toho, aby do sebe něco píchal.
0: No tak jakoby. Tady s tím to jde rychlejc.
2: A nebo vlastně tyhle léky na hubnutí, to je pořád stejná pohádka, to je stejný placebo, že jo? To je tak drahý placebo, že lidem vždycky nezbyly peníze pak na jídlo a hubli, že jo, automaticky. Stejně si myslím, že nejlepší lék na hubnutí je zelený čaj.
0: Já myslím, hudba.
2: No ne, zelený čaj, ty si jdeš natrhat. Pěšky. Do Číny. Pojďme na muziku. David Koller na Hit Rádiu, hezké ráno.

0: Posloucháte Hit Radio a musíme přerušit vysílání mimořádnou zprávou. To, o čem se teď budeme bavit, nebude vůbec lehké. Velké neštěstí, které se stalo v Kuvajtu.
1: Ježišmarja.
0: Místní o tom hovoří jako o jedné z nejhorších situací v historii.
1: No, tak ale co?
0: Budou jim zvedat cenu benzínu. Litr tam nově vyjde na neskutečných 7 korun za litr.
1: Cože?
0: Z 5 korun na 7 korun za litr, slyšíte správně. Já normálně lituju ty chudáky kuvajtský řidiče, kterým to zdražili, a koukám se tady, jak je daleko Kuvajt, jestli se tam nevyplatí na otočku zajet. Tak pokud
1: to
0: vás
1: vyplatí.
0: Pokud vás napadlo to stejný, no skoro, je to 4,5 tisíce kilometrů, jo. Možná kdybychom se složili na nějakou cisterničku, co, že bychom tam vyslali pár cisteren, 7 korun za litr.
1: To je neskutečné. A co si to dovoluju, víc 5 na 7, takováhle jako takovýhle zdražení.
0: Já nevím, ať jsem natáhnu nějaký trubky, ne? Nebo já nevím, 7 kaček. Ach jo, no jo, no, tak jako víme, jak to vypadá na benzínkách teďka, ale David říkal včera ve zprávách, když no, se tomu vrátíme, že snad benzín má zlevňovat.
1: Na 7 korun asi ne, co?
0: Na 7 korun asi ne, myslím, že to bude třeba tak o 10 halířků. Známe. Ale takhle, my co tankujeme pořád za litr, jsme v pohodě. Alex Warren, Ordinary za chvíli, taky Benassi Bros na Hit Radio. Dobré ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
3: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel s přátelených zámku Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
4: Máte zkušenosti s financemi a chcete vést tým? Město Úpice obsazuje pozici vedoucí finančního odboru. Staňte se součástí moderního městského úřadu a podílejte se na řízení financí města Úpice. Přihlášky posílejte do 17. srpna. Podrobnosti najdete na www.upice.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma.
4: 17. srpna. Podrobnosti najdete na www.upice.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto.

0: 89.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplast.hk.cz.
4: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
8: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Bera Sibros, Every Single Day 8.52. Tohle je středeční Hit Radio.
1: Dobré ráno.
2: Tak pojďme si říct, co se dá asi ukrást v supermarketu za 15 000 korun. Možná nějaký alkohol dražší, když toho bude víc, kosmetika, elektronika.
0: Taky mě napadá pánská ochrana, to taky nedávno někdo ukrát. Nevím, co s tím teda dělá, dobře.
2: Ale za 15 000, není to nic z toho. Kde pak? Jsou to oříšky, jo? Jeden muž v Praze na Břevnově jich zvládl odnést rovnou 130 balení. A já jsem teda příhodně zrovna včera si kupovala kešů a bylo to nějakých 199 korun za malý balení, jo? Jakože na 130 balení to chce podle mě hypotéku za chvíli.
0: Takže chci říct, že to chápeš, tuhle krádeš, jo?
2: Jakoby trošku, jo.
0: Jak musel ale chrastit ten borec, co? Jako 130 balení, to musela být pořádná taška nebo pořádný bágl.
2: Pořádný, jo.
0: No, otázka je teda proč, jo, to ukrad, tak vlastně možná otevírá vlastní stánek, anebo má třeba doma hodně hladovýho křečka. A nebo
2: beverku z doby ledový.
0: Nebo natáčí další díl doby ledový, no nicméně. Každý, kdo bude teď na veřejnosti louskat oříšky, je podezřelej. Policie varuje, nesnažte se ho zadržet sami, může být ozbrojen. Má louskáček. Nic, poslední sonka, radši jdeme domů, tohle je Pink.

0: Tohle je Pink. Trustfall na Hitrádiu v 8.56. A jak jsme slíbili, tak je poslední song středeční snídaně šampionů. Tak my se s vámi jdeme rozloučit. Chceme vám hlavně poděkovat za dnešní 3 hodiny. Byli jste super.
1: A byla to teda jízda, musím říct. My jsme se s váma smáli od začátku do konce, takže děkujem.
0: Pokud byste se to chtěli náhodou dát zpětně, tak můžete během dnes se to objeví jako podcast na webu hitradio.cz nebo na streamovacích platformách, třeba na Spotify. Tam hledejte podcast snídaně šampionů. Nezapomeňte, že dneska večer bude teda zatmění
1: a 19:19.
0: Tak, a taky budou padat hvězdy dneska, tak si něco přejte. My si přejeme, máme jedno přání, aby jsme se tady zítra ráno v 6 zase potkali.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitradio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
0: Mějte hezkou středu, zvládněte to v práci nebo radovče.
1: A ahoj.
0: Zítra v 6, čau.
3: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pozor, hlásíte nám nehodu, a to na trase z Hradce Králové směrem na Jičín na příjezdu do Ostroměře. Tady překáží nákladní auto. Na místě je provoz řízen kyvadlově. Počítejte určitě se zdržením v obou směrech. No a opatrně také na dálnici D11 na 79. kilometru poblíž Hradce Králové. Tady ve směru na Prahu probíhají na krajnici práce údržby. Tak s tím počítejte. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv. No a vaše dopravní info volejte na 801 10 100.
4: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.
5: Sobotecký jarmark, opět tluče na vrátka. Krom stovek stánků s řemeslem, jídlem a pitím se představí na dvou scénách. Kateřina Marie Tichá, Tom Artway, Jakub Smolík a Lucie Revival. Páteční večírek v rytmu disco odpálí legendární Lunatic. 21. a 22. srpna se vidíme v ráji. Info na www.sobotecký-jarmark.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozů zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Industrial Fitness. Nejmodernější posilovna v okolí slaví další narozeniny. Přijďte si zacvičit se slevou 10% na všechny permice a pro nováčky vstup zdarma. Industrial Fitness Trutnov. Slavíme tento víkend. On air. Online. I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Černá Hora.
8: 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Rána budou v dalších dnech pořádně studená, už dneska ráno bylo někde i minus 2 stupně Celsia, přes den ale přijde velký obrat. Slunce vytáhne teploty až k letním hodnotám. O víkendu se navíc vrátí pořádné vedro. Místy může být i přes 35 stupňů ve stínu. Hvězdná noc je tady, večer nás čeká výrazné zatmění slunce a hnedka poté nejlepší podmínky pro pozorování Perseid.
9: Všechno se to bude odehrávat nad severozápadním obzorem. Měsíc nám bude pomalinku zakrývat slunce a v Čechách to dosáhne asi 80% zakrytého povrchu slunce. Budeme mít velké částečné zatmění.
8: Řekl astronom Karel Halíř s tím, že podobná kombinace nastane až za řadu let. Hradecká univerzita letos láká rekordní počet zájemců. Ke studiu se přihlásilo 10 400 lidí. Skoro o tisícovku víc než loni. Velký zájem vzbudil i nový obor všeobecné ošetřovatelství, který má pomoci řešit nedostatek zdravotních sester v kraji. O 30 míst se uchází 70 zájemců a zájemkyně. První studenti nastoupí už letos na podzim.
10: Do příštího akademického roku chceme přijímat až 45 studujících do tohoto programu a od třetího roku, od otevření tohoto nového studijního programu, bychom měli být schopni nabírat ke studiu 60 studujících.
8: Uvedl pro Černou Horu mluvčí Hradecké univerzity Jakub Novák. Fotbalisté Sparty prohráli v oslabení odvetu v Lyonu 0-3 a přišli o ligu mistrů.
11: Bolí to, je to škoda, že ten příběh, který jsme si vlastně dobře načetli doma, tak skončil v polovině prvního poločasu, bych řekl. Dostaneme gól, následně pak je červená karta. Takže teď musíme hlavně přepnout na ligu a tam se musíme probrat a musíme vítězit.
8: Neskrýval po zápase zklamání obránce Sparty Martin Suchomel.
5: Dnešní cíl je jasný, směr Květiny šťastný. Zastavte se v květinářství šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
8: 2:0 byly ráno, to už tady dlouho nebylo. Den přináší ale jasnou oblohu a postupně teploty 25 až 29 stupňů ve stínu.
2: Hit Radio Černá Hora.
3: A máme tady středeční dopoledne, 9 hodin, 1 minuta k tomu. Všechny vás zdraví Jana Šimordová. Utíká to 12. srpen, díky, že nás sladíte i teď. Začíná dopolední drive na Hit Radio Černá Hora. No a máte někdy pocit, kdo máte malé děti, že se pořád vracíte do toho dětského pokojíku sjednávat pořádek? Za chvilku si povíme, že podobně se také cítí možná policie na Královéhradecku.

21 Pilots v éteru Hit Rádia Černá Hora, krátce po deváté. No a tento rok byli taky u nás, že jo, v České republice. Policie musela během jedné hodiny čtyřikrát do Královéhradeckého obchodního centra Aupark. Důvod byly krádeže. Já být jako těmi policajty, jo, tak si tam normálně už dám kafe a počkám do konce směny. Taky mi to hodně teda připomnělo, když se děti dohadují v pokojíku. Vy jako rodič to chodíte neustále rovnat, než dáte prostě za racha oběma, že jo? Každopádně zaměstnanci si tady stěžují, že jo, že důvodem je blízké vlakové nádraží, kde bývá hodně živo. No, místní vy víte. Tak prosím vás, jestli nás někdo posloucháte, tak vám přeji klidnou směnu. A teď se nebavíme jenom o Královéhradeckém obchodním centru Aupark, ale kdekoliv na východě Čech. Zkrátka, ať to nějak všichni zvládnete do toho konce pracovního týdne a na víkend vám zbyde ještě nějaká energie. Tu se vám snažíme dodat i pomocí muziky na Hit Rádiu Černá Hora. Teď Sunblock a I'll Be Ready. Are you ready? Yes, baby.

0: Černá Hora, Green Day a Wake Me Up When September Ends. Překladu, probuď mě, až skončí září, no tak až skončí srpen, probuďte mě, prosím, až skončí květen. No a pracovní pohovory, ty jsou v průběhu roku tak nějak jako pořád, jestli vás nějaký čeká nebo už je za vámi, tak samozřejmě hodně štěstí. No a pracovní pohovory dáme taky za chvilku po muzice na Hit Rádiu Černá Hora. Možná třeba patříte mezi ty, co si na pohovor vezmete i mamku nebo taťku, oni si tam na vás aspoň tolik nedovolí, že jo? Takže tak.
1: Bazén, slunce, skvělé hity a zábava.

0: na který jen tak nezapomeneš. Na to se spolehni. Bumperbowlové turnaje, soutěže pro děti, skvělé hity a hromada cen. To je letní jízda Hit Rádia Černá Hora. Sleduj naše webovky, ať víš, kdy a kde se potkáme. Hit Rádio Černá Hora, CZ.
1: Tuhle tchyni chceme všichni. Nealkofree tchyni od pivovaru Primátor. Partner letní jízdy. Otevíráme cestu chuti.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
3: Matracezahubičku.cz. MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
4: Sobotecký jarmark, opět tluče na vrátka. Krom stovek stánků s řemeslem, jídlem a pitím se představí na dvou scénách. Kateřina Marie Tichá, Tom Artway, Jakub Smolík a Lucie Revival. Páteční večírek v rytmu disco odpálí legendární Lunetik. 21. a 22. srpna se vidíme v ráji. Info na www.sobotecký-jarmark.cz.
5: Bleskový test. Svědí tě v krku, když slyšíš kytarové solo. Slzíš dojetím, když vidíš namražený orosený půl litr. Diagnóza je jasná. 15. srpna musíš do Dolních Vlčkovic na léto roku. Léčbu před prodejem najdeš na letorocku.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
10: Jdeme místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří zákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Klumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
12: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu...

0: ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
3: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
2: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
3: Chevrolet Corvette,
2: Camaro Bumblebee,
3: Ford Mustang GT,
2: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
3: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
2: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
3: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
2: CZ.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Poetika, mám pocit, že tě ztrácím, ladíte Hit Radio Černá Hora, no a já doufám, že nestrácíme vás, to bychom fakt neradi. Každý pátý z generace Z chodí na pohovor s rodiči. No, zní to jako vtip, ale podle průzkumu si každý pátý uchazeč o práci přivedl na pohovor rodiče. Tak si říkáte, že třeba ty rodiče čekali v autě. Ne, prý v některých případech seděli přímo u toho pohovoru. No tak kdyby moje mamka byla na mém pohovoru, třeba tady v Hit Rádiu Černá Hora, tak by mi řekla, tady dělat nebudeš. Dělám si samozřejmě srandu. Kdyby ale na můj pohovor přišla mamka, asi bych na to neměla normálně se toho zúčastnit, řekla bych, promiňte, já odcházím. O to víc mě zaujaly prostě komentáře ke článku, kde lidé normálně píšou, že to je normálka, že rodiče sjednají i celý pohovor a dokonce tam jdou zastupovat jejich dítě a všechno domluvit. Tak jasně, podmínky, přece nebudou to děcko živit celý roky, že jo? Další prostě třeba píše pod článkem, že jim rodiče volají a vyjednávají ty pohovory za své potomky. Takhle, pokud to zůstane u pohovoru a do práce pak teda chodí jako ty dotyční sami, tak je to ještě vlastně dobrý, ne?

0: středu zítra rádiem Černá Hora, 9 hodin 41 minut, venku na silnicích asi radost. Pořád se někde něco staví, opravuje a Hradec Králové vůbec bude tento týden náročný. Jak to vypadá na té vaší cestě, nám dejte vědět na 800 110 100, moc díky. No a 2 minuty před celou je tady váš nejlepší dopravní servis na východě Čech, no a do té doby další hity na Hit Rádiu Černá Hora.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
3: A dědo, zastavíme se v tom vonavém obchodu.
2: Kubištovy hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
3: A budou mít otevřeno?
2: Kubištovy hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
3: Tak jedem!

0: a na Hradecko za letní soutěží.
1: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
0: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
2: Den na Labi už 15. srpna.
3: Sportovní aktivity na vodě i na souši, Food Truck Fest a Family Zona. Den na Labi na Smetanově nábřeží, to je nabitý doprovodný program k závodům Ironman po celý víkend. Přijď s rodinou a zažij pravou závodní atmosféru. Den na Labi CZ.
4: Den na Labi CZ.
5: Léto je tady a s ním i velká příležitost. Letní edice vozu Omoda a Jakeu u Olfinkár. Ušetřete až 150 tisíc korun a odjeďte novým SUV ještě dnes. Vozy jsou skladem a i hned k odběru. Ale pozor, akce platí jen do konce srpna. Navštivte nás v Hradci Králové a Trutnově.
6: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se. www. Sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark. Vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.

0: lidem může vzniknout závislost.
1: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
2: Boty koupíš online? Telku koupíš online? Chlebíčky koupíš online? No tak moment. Chlebíčky koupíš taky online. Vyber si na www.uzeniny.cz a vyřeš narosky v práci, tradiční rodinnou oslavu a nebo jen svoje chutě. Chlebíčky online. Od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz. www.uzeniny.cz.
3: Industrial Fitness. Nejmodernější posilovna v okolí slaví další narozeniny. Přijďte si zacvičit se slevou 10% na všechny permice a pro nováčky vstup zdarma. Industrial Fitness Trutnov. Slavíme tento víkend.
4: Věděli jste, že solární energie je podstatně levnější než ta ze zemního plynu a uhlí, a to i bez dotací? Není zač. Nepalte přes lidičky. K solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
5: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Viessmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HK Top CZ.
6: Hit Radio Černá Hora.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: na Hitrádiu Černá Hora, no a my jdeme teď na dopravu. Nejlepší dopravní servis na východě Čech v Hradci Králové ve Střelecké ulici na křižovatce s Nerudovou bourala 4 osobní auta. Blokovaný je tady jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením. No a také na Trutnovsku mezi Chotěvicemi a Vítěznou stojí porouchané vozidlo, tak na to také pozor. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
6: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
7: Se skvrnami si nemusíte lámat hlavu. Vaniš pomáhá odstranit i odolnější skvrny a vrátit prádlu čistotu a svěžest. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Právě teď Vaniš Gel 2 litry v penny za 219,90.
8: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
9: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
10: 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Hradecká doprava ustupuje přípravám na víkendového Ironmana. Triatlonový závod omezil teď parkování hlavně na Elštině nábřeží od Filharmonie až k Lázním a ode dneška jsou tam další zákazy. Největší ale budou o víkendu, kdy budou ulice zavřené v centru. Příkladem je třeba Pospíšilová v Kopečku, část Karla IV. A další. Výstavbu bytů v pardubických Polabinách někteří nenesou dobře. Vznikla petice, ve které lidé proti dvěma novým domům se 114 byty protestují. Bojí se úbytku zeleně, větší dopravy i problémů s parkováním. Radnice ale záměr hájí. Všechno je podle ní naplánované a nové byty jsou zkrátka potřeba. Police nad Metují čeká fotbalová paráda. Na místní stadion večer přijede v rámci MOL Cupu Viktorka Žižkov, která má v historii ligový titul i dvě pohárové trofeje. Domácí Spartak chce před plným hledištěm znovu napsat pohárový příběh. Začíná v 17 hodin. Sparta v Lyonu padla 0-3 a po vyřazení z boje o ligu mistrů míří do Evropské ligy. Trenér Priske ale výkon týmu pochválil. Podle něj rozhodla hlavně kvalita v zakončení a červená karta, po které letenští dlouho bojovali v oslabení. Teď chce Sparta rychle otočit směr, zvládnout ligu a podle Priskeho se chystají i nové posily.
11: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
10: Tak z toho chladného rána už jsme se dostali a teploty nám ve východních Čechách stoupají. Konečná odpoledne teplotní bude 26 až 30 stupňů a k tomu jasná obloha.
9: Hit Radio Černá Hora.
12: Středeční dopoledne pokračuje s vámi Hit Radio Černá Hora. Jana Šimurdová, co vás zaručeně rozproudí, jsou Black Eyed Peas a tady je máte.

0: Na Hydrádiu Černá Hora Činasky a venku je na nule. Bohužel i to dneska bylo, dokonce někde bylo i mínus. Na zimu ale stejně radši ještě počkáme. Je léto, lidi, pojďme si ho užít. Co ale nepočká je téma, které mám pro vás připravené, a to nejhorší místo na první rande. Tak co vás napadne? Hřbitov, kostel, u mamky na obědě nebo v márnici? Já přemýšlím, jestli jsem někdy řešila místo, kde jsem měla nějaké první rande a to místo bylo pro mě jako těžko únosné, jo? A nenapadá mě, měla jsem asi štěstí, kdysi jsem ale dostala pozvánku na první rande do Vířivky a to je za mě na to první poznání dost intimní, takže to jsem odmítla a pak se ani setkání nekonalo. Já jsem prostě pro tu klasiku, restaurace, kavárna, procházka. Zajímá mě samozřejmě ale, jak to vnímáte vy, naši posluchači, jaké místo si myslíte, že je nevhodné, nebo jestli jste sami zažili rande na nějakém takovém místě, kde vám bylo nepříjemně. Na náš WhatsApp 601-292-464 mi posílejte vaše zprávy a hlasovky. Já se už těším.
1: Hit Radio. Vysílej na Hit Radio Černá Hora s Janou Šimurdovou. Napiš nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601-292-464.
2: Hele, to máte pravdu, taky se mi to stalo.
1: Staň se součástí východočeského éteru a komunity těch nejlepších posluchačů.
3: Tak to je nejvíc, teď jste mě fakt zlepšili náladu.
1: WhatsApp Hit Radio Černá Hora 601-292-464.

0: 10 hodin, 23 minut, s vámi Hit Radio Černá Hora, taky Coldplay, kteří právě teď dohráli. No a já s vámi dnešní desátou řeším téma. Co je podle vás nejhorší místo na první rande? Mám tady od vás už několik vašich osobních zkušeností, které jste mi poslali na náš WhatsApp. Napsala Natálie, setkání na benzince u kávy. No tak pokud člověk čeká víc romantiku a další pokec, tak tohle je fakt asi nevhodný. Zase ale pokud se někdo bojíte, že ta druhá osoba nebude to pravé ořechové, tak takové rychlé oťukávací rande na benzince, než natankujete plnou, je fajn. Dá se to rychle spouknout a zapomenout. Každopádně na ty, rozumím ti, snažím se to pouze zlehčit. Na 601-292-464 mi dál posílejte vaše příběhy, zkušenosti nebo návrhy. Jaké místo je na první rande to nejhorší? Pomusit se to tady společně v éteru Hit Rádia Černá Hora probereme. To je totiž téma, co neomrzí.
1: WhatsApp Hit Rádia Černá Hora 601-292-464. Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
2: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
3: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
4: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann, váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchyněhofmann.cz.
5: Zažijte něco nového. Polabské muzeum má pro vás tipy na výlety nejen s dětmi. Polabské muzeum Poděbrady. Skansen v Přerově nad Labem. Památník krále Jiřího z Poděbrad. Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Hrabalova chata v Kersku. Vlastivědné muzeum Nymburk. Polabské muzeum.cz.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Máte zkušenosti s financemi a chcete vést tým? Město Úpice obsazuje pozici vedoucí finančního odboru. Staňte se součástí moderního městského úřadu a podílejte se na řízení financí města Úpice. Přihlášky posílejte do 17. srpna. Podrobnosti najdete na www.upice.cz.
2: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M. Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M. Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Avicii pro vás, ladíte Hitrádio Černá Hora. Já jsem Jana Šimurdová a máme tady dneska téma, a to nejhorší místo na první rande. Už zaznělo, káva na benzince. Já mám tady od vás další zprávy, nejdřív ale řeknu, že vám moc děkuju pokaždé. Mi totiž dělá radost vaše přítomnost v éteru. A teď, jak to teda máte s tím nejhorším místem na první rande? Píše mi Honza, že by nikdy nešel do toho se sejít na poprvé v sauně. Taky mám tady tip od posluchače Milana. Nejhorší místo na první rande. Rodinná oslava. Tohle mě jako hodně pobavilo. Jinak zdravím Milana z éteru, se kterým si už asi tady prosím vás hodinu píšu na WhatsAppu. Zkrátka mě to s váma baví. Martin píše, ahoj, jednou jsem holku pozval na výstaviště šmoulů, myslel jsem, jak to bude super, že je i nad věcí a asi to nedala a už jsme se víc nesetkali. Pak Karolina, Dita a Jirka zmiňují kino. Asi fakt, no, protože tam si toho moc neřeknete a hlavně nevíte vkus filmu toho druhého, že jo. Taky napsal Román, ten píše, ahoj Jani, pro někoho to bude asi rande ve fitku, protože třeba já zvu dívky na první rande právě sem. Mám rád sport a posilování a tak to hned vím, jak má slečna k tomu blízko. Tyjo, ženy. Spotit se hned na prvním rande, tak jako nevím, co je horší, jestli teda fitko už nebo sauna. Konec konců, ženy, muži, je čistě na vás, na co teda kývnete, kde jste ochotní se sejít na prvním rande. Hlavně to ale nedělejte proti své vůli, to si myslím, že nikdy neudělá dobrotu a vůbec ne do budoucna. Pojďme si rád něco šíleného.
1: Yeah, baby.
0: Yeah, baby, yeah. Jsou tady na Hitrádiu Černá Hora Aerosmith a jejich crazy.

0: Zdravím se, druhý Trary a Černá Hora. Před momentem dohrála Bibi Rexa. Teď jsem s ní viděla někde rozhovor a musím říct, že mě fakt bavila a její hlas je super. Takže v našem playlistu nesmí chybět. No a dáme taky něco z českého repertoáru. Jaký by bylo, kdyby slunce tehdy zapadlo dřív? To dneska zapadne taky dřív. Sebastian, Rub a Leeds, nebo Taylor Swift a její uklidňující song. No a nejen to, muzika pro vás do konce desáté je připravená, tak díky, že zůstáváte s Hitrádiem Černá Hora.
1: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v Kudově Zdroji. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
1: Jedině v XXL kuchyních v Kudově Zdroji. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr.

0: masivní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
1: Devro, světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám. Hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 000. Stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro, kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce-devro.cz. Všechno, co

0: Proud s ležákem nové generace za 18,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz. ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bikepark. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Naskok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
6: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
7: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
6: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
8: Věděli jste, že Albert Einstein nedostal Nobelovu cenu za teorii relativity, ale za vysvětlení fotoelektrického jevu? Není zač. Nepalte přesličky. V solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
9: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. V Hradci Králové ve Střelecké ulici na křižovatce s Nerudovou bourala 4 osobní vozidla. Blokovaný je tady jeden jízdní pruh. Počítejte určitě se zdržením. No a opatrně také před Lanškrounem směrem z Červené Vody. Tady v pravém jízdním pruhu probíhá údržba vozovky. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček CZ.
2: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
3: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
4: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
5: Domo-elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
6: Potřebujete dětské kolo?
7: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
6: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
7: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
6: Raskal
7: a Víny.
6: A teď navíc se slevou 30%.
7: Happysport.cz.
8: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
9: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
0: 11 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Češi skoupili speciální brýle na zatmění slunce. I Hradecká hvězdárna už hlásí, že je vyprodáno a chystá velký vesmírný večer. Návštěvníci uvidí částečné zatmění slunce, které vystřídá meteorický roj Perseid. Program startuje v 17 hodin. Při zatmění bude zakryto přes 85% slunečního kotouče. Tam nikdo nejezdí podle dopravních předpisů. Reagují lidé v diskuzi na Facebooku pod příspěvkem, který zveřejnili hasiči. V Broumově v části Olivětín došlo k nehodě dvou aut. Jedno skončilo na střeše a hrozilo, že spadne do řeky. Informace o nehodě byla nahlášena automatickým systémem e-call z vozidla Škoda. Přivolaní hasiči nejprve zabezpečili auto proti možnému pádu. Pro jistotu taky nainstalovali do řeky nornou stěnu. Tři lidé skončili po nehodě v péči lékařů. V České Třebové vyrůstá nová základna pro záchranáře. Za 70 milionů nabídne zázemí pro posádky, garáže pro sanitky i speciální vozidlo pro mimořádné události. Záchranáři by odtud měli vyjíždět nejdříve na konci příštího roku a nejpozději začátkem roku 2028. Cristiano Ronaldo zahrál dokonalý svatební trik. Fanoušci čekali velkou svatební show. On mezi tím řekl Georgině tajné ano. Fotbalová legenda si v portugalském Cascais vzala svou dlouholetou partnerku v soukromí, a to za účastí rodiny a dětí. Místo plánované velké oslavy na Madeiře zvolil Ronaldo utajený obřad, který všechny překvapil.
12: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
0: Tak sluníčko už nám vyhnalo, teploty celkem vysoko, odpolední maxima ve východních Čechách 25 až 29 stupňů ve stínu a k tomu jasná obloha, vypadá to, že až do večera.
10: Hit Radio Černá Hora.
13: 11:02 je tady poslední hodinka dnešního středečního dopoledne 12. srpna 2026. Ne, prosím vás, není konec světa, jenom je dneska zatmění slunce, jo? O tom budu také mluvit v této hodině. Taky byste se měli zamyslet, s kým jste se hodně dlouho neviděli, nebyli na pivku, jo? A třeba to napravit. Hobiti z Pána prstenů s tím už něco udělali.

Tohle vám na Hitrádiu Černá Hora hrajeme. No a pozor, už je to 23 let, co Hobiti z Pána prstenů seděli u pivka. Bavíme se o takové té scéně ve filmu. Já mám pocit, že byla v jedničce, jo. Jenže ti hobitci, teda ti herci, co všechny ty hobity hráli, se rozhodli po těch letech se sejít znova někde v hospodě a udělali i společné foto. A ano, i Frodo tam byl. Je to hustý, 23 let. A tak si říkám, jak nám dělá problém se někdy sejít po škole se spolužáky. Takže co si z toho vzít? Když hobiti dali znova pivo, tak my to zvládneme taky, co? A máte vůbec nějaké přátelé, co jste dlouho neviděli? Co takhle třeba právě teď naplánovat to pivko s nimi? Ve světě WhatsAppových a messengerových skupin by to mohlo klapnout.

0: Rytmus a jejich příběh. Jeden příběh mám i od vás. Před chvilkou jsem mluvila o tom, že po 23 letech si herci Hobbitů dali sraz a pivo a postli společné foto také na sociální sítě. No a na to konto mi napsal Pavel. Ahoj Jani, my jsme se neviděli se spolužáky ze základky 21 let. Tak jsem se rozhodl založit skupinu a konečně všechny oslovit a nějak to dát dohromady. Setkání máme koncem srpna a jsem hodně zvědavý, Pavel. Pavle, tak jestli si vzpomeneš, určitě napiš, jak to dopadlo, o čem byly třeba nejčastější debaty. Jinak moc díky za zprávu. Za chvilku pošlu další muziku. Jsme Hit Radio Černá Hora.
1: Před sluncem tě ochrání faktor 50. Ale před letní jízdou Hit Radia Černá Hora tě nezachrání nic. Zapomeň na válení na lehátku, roztekou zmrzlinu a čekání ve frontě na tobogán. Počítej s pořádným mejdanem. Bumperbowlové turnaje, soutěže pro děti, skvělé hity a hromada cen. To je letní jízda Hit Radia Černá Hora. Sleduj naše webovky, ať víš, kdy a kde se potkáme. Hit Radio Černá Hora, CZ.
2: Ty nejchutnější zákusky a makronky jedině v Pink Roses v Hradci Králové. Pink Roses, Gočárova třída a obchodní centrum Futurum.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
6: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
7: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z jmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
8: Pryč DPH! Pryč DPH!
9: Přesně tak. Nakupte v Mavericksu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mavericks. Buďte in.
10: Bleskový test. Svědí tě v krku, když slyšíš kytarové solo. Slzíš dojetím, když vidíš namražený orosený půl litr. Diagnóza je jasná. 15. srpna musíš do Dolních Vlčkovic na léto roku. Léčbu před prodejem najdeš na letorocku.cz.
11: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
12: Kupa zábavy i v létě? To je Bike Park ve Vítkovicích. Nech se vyvést lanovkou, vyber si trať podle náročnosti a sjetí dolů na kole. Půjčovna kol a občerstvení zajištěno. Bike Park Aldrov Vítkovice. Více na leto.skialdrov.cz, Facebooku a Instagramu.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
16: si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
17: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
16: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Kdo viděl letos žraloka? Teď jsme si je dali na Hit Rádiu Černá Hora v podání Imagine Dragons. No a dneska večer máte lidi možnost zažít něco. Co pak roky ne? Zatmění slunce a taky roj padajících hvězd. Takže dneska máte taky možnost udělat super romantické rande anebo vzít prostě rodinku na kopec a koukat. Tak mě napadá deka, vínko, nějaké čipsy a koukačka na oblohu. Docela boží, ne? No a kde najít takové super místo, aby vám to nic jako nerušilo, jo? Tak všechny místa prostě nezvládnu říct. Věřím, že určitě to své každý máte. Kdo ale třeba tápete, tak na Pardubicku by to šlo udělat na Kunětické hoře, nebo v Tršových sadech, nebo ještě po Labiny. Na Hradecku, o tom mluvila i Hanka Poskočilová ve zprávách, tady se nabízí Hvězdárna v Hradci Králové nebo Rozhledna Milovice. No a na Trutnovsku se nabízí třeba Mladé Buky nebo Lesoparky v Trutnově. No, my už večer taky své místo máme vyhlédnuté, tak uvidíme, kolik se nás tam sejde. Každopádně vám přeji, užijte si to a hlavně nezapomeňte si něco přát. No a tady už je jeden motýlek, Butterfly na Hit Rádiu Černá Hora.

0: mi to teda hlava nebere, uteklo to dneska neskutečně rychle. 11 hodin 41 minut, díky, že stále ladíte Hit Radio Černá Hora. Dnes s vámi po celé dopoledne byla Jana Šimurdová a budu tady ještě do té 12. No a z muziky pošlu třeba Siu nebo Evanescence. No a pak už po zprávách v pravé poledne tady máte srdcovky. Já vám přeji krásnou středu, hlavně večer si užijte pohled na oblohu, která by měla ukázat zatmění slunce a padající hvězdy, takže si připravte taky nějaké přání. No a já se těším zase zítra a díky za to, že jste byli se mnou a že dál zůstáváte s Hit Rádiem Černá Hora.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Peaceman. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HKTop.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
5: Ne, to je cyklopecka.
4: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
5: Cyklopecky.info.
4: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
5: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
4: Cyklopecky.info.
5: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
4: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
6: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
7: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
8: A dědo, zastavíme se v tom vonavém obchodu.
7: Kubištovy hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
8: A budou mít otevřeno?
7: Kubištovy hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
8: Tak jedem! Kubištovy trubičky! Pro děti, babičky i dědečky!
9: Industrial Fitness. Nejmodernější posilovna v okolí slaví další narozeniny. Přijďte si zacvičit se slevou 10% na všechny permice a pro nováčky vstup zdarma. Industrial Fitness Trutnov. Slavíme tento víkend.
10: Ještě jednu jízdu.
11: V areálu Mladé Buky jeden zážitek nestačí. Užijte si nejdelší bobovku v Krkonoších, nové atrakce Hříček Buky i rodinné traily Bike Buky. Naplánujte si výlet na mladebuky.cz.
10: Bobuj, hraj se, bajkuj.
11: Areál Mladé Buky. www.mladebuky.cz.
12: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz

0: Salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový Salon CZ.
1: Hit Radio Černá Hora.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: zlepší si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak díky vám víme o dopravní nehodě v Hradci Králové ve Střelecké ulici na křižovatce s Nerudovou. Bourala tam 4 osobní auta a blokovaný je jeden jízdní pruh. Další vaše info budeme rádi, když zavoláte na 801 1100.
2: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček CZ.
3: Den na Labi už 15. srpna.
4: Sportovní aktivity na vodě i na souši, Food Truck Fest a Family Zona. Den na Labi na Smetanově nábřeží, to je nabitý doprovodný program k závodu Ironman po celý víkend. Přijď s rodinou a zažij pravou závodní atmosféru. Den na Labi CZ.
5: Den na Labi CZ.
6: Léto je tady a s ním i velká příležitost. Letní edice vozů Omoda a Jakeu u Olfin Car. Ušetřete až 150 tisíc korun a odjeďte novým SUV ještě dnes. Vozy jsou skladem a i hned k odběru. Ale pozor, akce platí jen do konce srpna. Navštivte nás v Hradci Králové a Trutnově.
7: Vydejte se na hrady a zámky Královéhradeckého kraje a soutěžte o poklad. Stačí navštívit 2 zapojené objekty, nazbírat 2 QR kódy a jste ve hře o ceny. Soutěž probíhá do 30. září 2026. Více na stezkahraduazamku.cz/soutěž.
8: Hey, this is Ava Max.
9: All the hits.
10: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
12: 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Denková. Strany hnutí a adepti pro obecní a senátní volby se nejpozději dnes dozvědí, zda mají opravit chyby nebo odstranit nedostatky na kandidátkách. V případě komunálních voleb na to budou mít čas pouze do pondělí 17. srpna. Kandidáti na senátory do příštího čtvrtka. Aktuální několika týdenní sucho se propisuje také do stavu vodních toků. Z pohledu vodáků je letošní sezona bídná. Splavovat se dají jen krátké úseky, kde zkusit štěstí poradí předseda svazu vodáků Libor Polák.
13: Jedinou výjimkou, která si myslím, že dneska je, tak je úsek Vltavy od Vyššího Brodu směrem na České Budějovice, kde se z vodní nádrže Lipno ještě nějaká voda upouští.
12: Podle Poláka se letošní sezona s tou loňskou nedá vůbec srovnávat. Spojené státy požádaly o vydání 4 zadržených Mexičanů stíhaných kvůli drogám a terorismu. 2 s vydáním souhlasili, 2 zůstávají v Česku ve vazbě. Potvrdil to ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Spojené státy americké viní z pokusu o nákup zbraní na českém území, a to výměnou za drogy. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Taky naše východní Čechy čeká nebeská podívaná. Večer bude až 90% zatmění slunce a sledovat ho můžete třeba z Pardubické zelené brány, také z Dobrošova nebo na Hradecké hvězdárně. Odborníci varují před pozorováním bez speciálních brýlí a trvalým poškozením sítnice.
14: Dnešní cíl je jasný, směr Květiny šťastný. Zastavte se v květinářství šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
1: To zatmění slunce by mělo být krásně vidět, protože až do večera čekáme ve východních Čechách jasnou oblohu. No a odpolední maxima 25 až 29 stupňů.
10: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
15: Je tady polovina týdne a také polovina dnešního dne, vlastně úplně přesně 12 hodin, pravé poledne, 2 minutky k tomu. Já vám přeju nádhernou středu, která dnes bude výjimečná. Bude výjimečná, protože nás dnes čeká zatmění slunce, i k tomu se dneska dostaneme. Každopádně je jasné, že dnes večer na chvíli slunce svítit nebude a určitě se na to nedívejte bez ochrany očí, je to velmi nebezpečný. No a když teda sluníčko svítit nebude, tak já vás teď vezmu tam, kde slunce svítí. Take me where the sun is shining, rok 1996 a srdcovka s číslem 1.

Takhle zní rok 1996. Srdcovka s číslem 1. Take me where the sun is shining. Nádherný start středečních srdcovek. No a my se posuneme o 11 let dopředu, konkrétně do roku 1996 a 2007 je kolik? Kolik? 11 let, ne? Říkám to správně. Je středa, pravý poledne, já byl včera na oslavě kamarádovo 40, já to asi nespočítám. Kolik to je? No to je jedno, nevadí. Nicméně, bavili jsme se o tom včera, že dneska si budeme povídat o táborech. A tak bych chtěl vědět vaší nejoblíbenější a nejlepší vzpomínku z táboru nebo ze soustředění, kdy jste byli děti. Dejte vědět na 777-937-777. No a když děti, tak si dáme taky děti tady u nás na Hit Rádiu. Srdcovka číslo 2, Kids.

0: a Mark Wahlberg, hollywoodský herec ještě v dobách, kdy vystupoval jako rapper Marky Mark.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Dneska v srdcovkách budeme vzpomínat na naše zážitky z tábora. 777-937-777 je WhatsApp Hit Rádia. Můžete psát, jako napsal třeba Kája. Čau, mě rodiče donutili v 9 letech jet na tábor. Nechtěl jsem, protože jsem tam nikoho neznal a bylo to moje nejlepší léto. Jezdil jsem pak každý rok. Na táboře jsem se naučil střílet ze vzduchovky, házeli jsme tam i hvězdice má jako ninjové do dřevěných terčů. A večerní táboráky, ty byly nejlepší. Zdraví Carlos. Další zpráva. Ahoj, já byl na táboře dvakrát a vždycky super. Nejlepší byly noční bojovky, nic jsme nevěděli a najednou vtrhli vedoucí do chatky, probudili nás asi v jedno ráno a šlo se do lesa na stezku odvahy. Strašně jsme se báli, ale bylo to parádní. Na konci cesty jsme se podepsali na pergament a šli zpátky. Nejlepší dětství. Zdraví Tom. Díky za zprávu. Jana, no konečně, taky děvčata vzpomínají na tábor, to mě zajímá. Jana píše, ahoj Jiříku, já nemůžu říct tedy jen jednu krásnou vzpomínku, protože jich mám nespočítaně. Na jednom úžasném táboře jsem strávila, wow, krásných 17 let svého života. Putovala jsem od dítěte po prágoše až na vedoucího. A krásný bonus na závěr, že i když už 15 let nejezdím, tak přátelství, které tam vznikla, nerezaví a přetrvávají doteď. Hezký den, Jana. No to je nádhera. To je nádhera. Tak asi jako chlapi, kdysi měli vojnu, že jo? A tam vznikly nějaké jako přátelství, které trvají dodnes, tak věřím, že děvčata, u vás to právě může být i ten tábor. No krásná vzpomínka. Kam jste jezdili? To mě taky zajímá. Klidně můžete jako napsat. Uděláme takhle reklamu tehdejším táborům. Proč ne? 777-937-777. No a dáme si další srdcovku. Tentokrát českou. Od Evy Farné. Jmenuje se Ticho. To se velmi, velmi dlouho nehrálo v rádiu. Tak tady to máte. U nás na Hit Rádiu. Ticho.

0: UB40 a nádherná romantika. Taky krásná verze legendárního hitu Can't Help Falling in Love with You. Já vlastně jako pořád nevím, která verze je hezčí. Jestli tahle od UB40 anebo od Elvise Presleyho.
1: Srdcovky Hit Radia.
0: Tady ty váhy mám úplně na stejno. Co vy? Co vám se líbí více? Tahle anebo Elvis Presley. Každá má něco do sebe. Každá má něco do sebe, je to krásný. A stejně tak mají něco do sebe tábory, na který jsme jezdili jako děti a na to dneska vzpomínáme v srdcovkách. Tak Martina píše: já jsem byla na táboře vždycky moc spokojená, dokonce jsme se po letech s mojí vedoucí sešli na pokoji v porodnici. Byla mi povědomá a až přišel její manžel na návštěvu, tak mi to došlo. On byl táborový vedoucí, tak to bylo svědání po letech. Nádhera. Mějte se hezky, Martina. Krásný, to je to prostě boží. Další zpráva. Ahoj, já jsem jako dítě jezdila na Bílou skálu u Číměře v jižních Čechách a dneska už 11. rokem tam jezdím taky, ale jako dospělá. Každý rok tam totiž probíhá tábor pro dospělé a je to super. Takže se vrátíte zpátky do dětství, i když vám je třeba 18 nebo 60. Pak doporučuju Iva. Jo. Dobrý tábor pro dospělí, to jsem nikdy neslyšel. Ale zajímalo by mě, jak to jako probíhá. Jestli taky v noci běháte do chatek, aby vás vedoucí nechytli. Hrajete flašku třeba? To by mě fakt zajímalo, na to musím kouknout. Dobrý tábor pro dospělí, why not, jak se dneska říká. Co si dáme za srdcovku s číslem 6? Na přání. Dejte vědět. 777-937-777. Klidně to může být nějaká táborovka. Nemusí to být jako úplně táborovka od ohně, ale může to být třeba něco, co máte spojeného s tehdejšími táborovými diskotékami. No dejte vědět. 777-937-777. Dáme si srdcovku na přání už za chvíli.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz. MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
4: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
5: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro energy drink Tiger půl litru od 2 kusů cena 12,90 za kus. A Mioneto Prosecco přikoupí 2 kusů za 109,95 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
9: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhůra u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromu, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na lesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
10: Sobotecký jarmark opět tluče na vrátka. Krom stovek stánků s řemeslem, jídlem a pitím se představí na dvou scénách. Kateřina Marie Tichá, Tom Artway, Jakub Smolík a Lucie Revival. Páteční večírek v rytmu disco odpálí legendární Lunatic. 21. a 22. srpna se vidíme v ráji. Info na www.sobotecky-jarmark.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
14: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
15: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
16: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
17: Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
16: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: písní Konec světa. Trošku symbolicky, když je dneska to zatmění, že jo, kdo ví, co se všechno stane večer.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Tak, do večera času dost, tak si aspoň dáme srdcovku na přání. Mám tady nádhernou, až dojemnou zprávu, kterou napsal Honza. Píše, ahoj, já jsem ročník 88 a ve 12 jsem zažil svůj nejlepší tábor v životě. Na závěrečné diskotéce jsem tančil Použáka s Ivetkou, nejhezčí holkou z celého tábora. Stáli jsme od sebe asi metr daleko, natažený ruce, držení za ramena a pas. Úplně to vidím, to jsme zažili každý. Ale byl jsem na vrcholu blaha. Dostal jsem pak od ní i pusu a byla tam moje první opravdová pusa v životě. Takže nezapomenutelný večer. A pamatuju si, že na té diskotéce jsem s ní pak ještě tančil i na vodopády. Tak kdyby si našel chaos a pustil mi je, bylo by to nejlepší, co bys mohl dneska udělat. Tak děkuju moc. No tak není zač, tady to je.

0: tedy, kde je můj manžel? No, kde? V hospodě, no, tak... Kde ho taky jde hledat ve středu večer. 12 hodin 43 minut. Dneska opravdu středa a dneska je opravdu ten den, který opět vybízí k tomu vyrazit někam do města, dát si na terase někde drink, bude krásně k tomu navíc. Naprosto neuvěřitelná nebeská podívaná, která se bude opakovat až zase za dalších zhruba 50 let. Zatmění slunce. Není to opravdu bezpečné. Není to bezpečné dívat se na zatmění slunce bez jakýhokoliv, já nevím, těch speciálních brýlí a tak podobně, bez jakýhokoliv filtru. I o tom si budeme povídat v příští hodině. Máme tady nějaké jako tipy, jak po domácku si zkusit vyrobit nějaký prostředky na to, abyste se mohli podívat v klidu večer. Ono to jako vypadá, ono vás to úplně nebude bolet, ale odborníci opravdu jako tvrdí, že pokud se budete dívat jenom tak na zatmění slunce, tak se to může projevit klidně za měsíc, za dva, za rok a je to nevratný, to poškození zraku. A pozor, dokonce, pokud to budete natáčet třeba mobilním telefonem, tak vám to může zničit i ten fotoaparát v tom mobilním telefonu. Není to fakt jako sranda, proto se o tom tak často mluví a i proto my o tom budeme spolu mluvit po 13. hodině tady na Hit Rádiu. Do té doby například Daniel Potter s hitem Bad Day, tak trošku symbolicky, kdyby se vám náhodou dneska ten telefon fakt jako zničil. Takže Den Blbec si dáme i tady na Hit Rádiu. Za chvilku.
1: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
2: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v Kudově Zdroji. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvíli plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Máte zkušenosti s financemi a chcete vést tým? Město Úpice obsazuje pozici vedoucí finančního odboru. Staňte se součástí moderního městského úřadu a podílejte se na řízení financí města Úpice. Přihlášky posílejte do 17. srpna. Podrobnosti najdete na www.upice.cz.
6: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
7: Kup si auto v Direct Auto.
8: 1403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
7: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálně.

0: 99 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
0: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou zasucha.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
4: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších. Čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
5: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: písni, tak se jmenuje ten hit. No, dneska se zhasne večer na chvíli v rámci zatmění slunce. 12 hodin 58 minut, posloucháte Hit Radio, za chviličku zprávy, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak v Hradci Králové na Eliščině nábřeží by se teď dalo parádně zaparkovat. Není tam ani auto, jenže tam platí zákaz a bude až do příštího úterý, tak bacha na to, odtah je tady dost drahej. No, vaše dopravní info nám můžete volat na 800 1 10 100.
2: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček CZ.
3: Hledáte program pro celou rodinu? Přijeďte v sobotu 19. září na Den z Autobranka. Čeká vás den plný zábavy, skákací hrad, malování na obličej, veteráni a losování o dětské jízdní kolo nebo zapůjčení vozu Škoda. Užijte si také testovací jízdy pro dobrou věc. Každou jízdou přispějeme na lepší život pro Emičku. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 19. září v Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Náchodě.
4: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka!
5: Ne, to je cyklopecka.
4: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
5: Cyklopecky.info.
4: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
5: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
4: Cyklopecky.info.
5: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
4: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
6: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 13 hodin, dobrá odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Ode dneška platí nová pravidla pro obaly. Mimo jiné mají omezit používání takzvaných věčných chemikálií. Potravinářská komora se proti části nových požadavků Evropské unie vymezuje a upozorňuje na jejich náklady. Její mluvčí Marek Zemánek.
10: Přechod na nové obaly si vyžádá obrovské investice do nových technologií, testování i samotných materiálů. Ostatně i sama Evropská komise vyčísluje celkové náklady na 36 miliard eur. Lze tedy předpokládat, že se tyto výdaje postupně promítnou i do finálních cen potravin.
9: Podle komory bude potřeba pravidla v dalších letech zjednodušit a přizpůsobit tomu, co je pro výrobce v praxi skutečně proveditelné. Resort kultury přispěje na restaurování pomníku lidických dětí. Dohodli se na tom ministr kultury a ředitel památníku Lidice. Památník od státu dostane zhruba 9 milionů korun. Veřejná sbírka na pomníky lidických dětí od Marie Uchytilové zatím vynesla 5 milionů. Zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích pozastavilo už 12 ze 16 německých spolkových zemí. Mezi nimi Bavorsko, které sousedí s Českem. Druhý náš soused Sasko naopak odmítlo zákaz pozastavit. K opatření přistoupily zemské vlády kvůli nízkému stavu hladiny splavných řek. A teď se ještě podíváme k nám.
1: Napadlo by vás v Národním parku v Krkonoších rozdělat oheň? No, někoho ano, protože přesně to se teď stalo a strážci hor za to udělili několik pokut a v kontrolách hodlají pokračovat, protože turisté jsou podle nich nepoučitelní. Kromě rozdělávání ohňu vstupují tam, kde je zákaz.
11: Dnešní cíl je jasný. Směr květiny šťastný. Zastavte se v květinářství šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
1: Tohle je léto ve východních Čechách, které jede na 100%, jasná obloha a teploty se nám dostanou na 25 až 29 stupňů odpoledne.
7: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 1 hodina odpoledne, 3 minutky k tomu, ještě dobrou chuť k obědu přeju, pokud jste vyrazili na pozdější oběd, anebo jste se o chviličku zdrželi. Dneska večer, tak nás tedy čeká opravdu nádherná nebeská podívaná. Pokud se chcete dívat večer na zatmění slunce, ale nemáte speciální brýle, tak úplně na rovinu už je asi jako neseženete. Všude vyprodáno, myslím ty s certifikátem. Koukal jsem taky do hobby marketů snad po celém Česku a ani svářická sklíčka nikde nejsou. No, úplný blázinec, ale jsou určité možnosti, jak můžete pozorovat zatmění slunce i dneska večer, i přestože ty brýle nemáte. Řeknu za chviličku víc, teď Miraj, hezký odpoledne.

Na Hit Rádiu na středeční odpoledne Kristýna Perry. Za chviličku bude čtvrt na dvě. Pomalu ale jistě odpočítáváme čas do velké nebeské podívané, které nás čeká dneska večer. A to je zatmění slunce. Zatmění slunce. Bude to asi jako krásný zážitek, jenom pozor, při neopatrném pozorování opravdu může dojít k nevratnému poškození naší sítnice. Tady je fakt jako ukazováček nahoru. Může vám to dokonce i zničit foťák v telefonu a proto je opravdu velmi důležitá ochrana očí i našich iPhoneů a dalších telefonů. Podle odborníků bohužel nestačí ani disketa od počítače, přes kterou jsme se dívali v 99. Pamatujete si tady na tu dobu? Kolik vám tenkrát bylo? To mě zajímá. Dejte vidět na 777-937-777. Jak si vzpomínáte na to pozorování v roce 1999? Mě bylo 13, pamatuju si, že jsme stáli s rodičima venku a právě měli jsme svářecký sklíčka, přes který jsme koukali. Další sousedi koukali přes disketu od počítače, protože teď jsme doma měli všichni, že jo, milion. Když jsme nahrávali tenkrát hry do počítače a jedna hra byla třeba na 76 disketách, ale to už je úplná prehistorie. A pamatuju si, že tenkrát opravdu jako celý sídliště bylo venku, pozorovalo, bylo to neuvěřitelné. Fakt jako silná vzpomínka. Tak dneska zažijeme tedy něco podobného. Akorát odborníci opravdu tvrdí, že už nejde se, nebo nedoporučuje se dívat ani přes ty diskety. Co jsem ale našel? Tak jsem našel zajímavý tip. A to je, když se vezmete jenom jako obyčejný papír, A4 papíru, jo, a uděláte si do něj malou dírku. A teď důležitý, nekoukáte tou dírkou na to sluníčko, ale postavíte se zády ke slunci a necháte to slunce, ať prochází skrz tuhle malou dírku. A ono se vám promítne krásně useknuté na zem. Takže vlastně jako vidíte ten stín a vidíte, jak to vypadá, jak je to zatmění, jak postupuje. A vidíte to všechno jako na zemi. Jo. Je to tak jako asi příjemná chvilka s dvojitým kondomem. Není to takový, není to úplně doopravdový, ale je to bezpečný. No, tak můžete to vyzkoušet dneska večer. Brýle už asi neseženete.

0: Clean Bandit na Hit Radio ve 13 hodin a téměř 25 minut. Za chviličku divoký byl taky Lady Gaga, nebude chybět ani Miles Smith a já připomínám, že v pátek tady pro vás opět na Hit Radio budu mít speciální věc a to až 10 000 korun na nákup pohonných hmot. Stačí, když s náma budete hrát dokonalou desítku. Dostanete ode mě 10 otázek, za každou správnou odpověď 1 000 korun, takže až 10 000, to je dokonalá desítka. Nebude to nic extra těžkého, samozřejmě chápu, je horko, takže budeme si zavařovat mozek. Stačí se jenom zapojit do naší hry. Jak se můžete zapojit, tak to se dočtete na našem webu hitradio.cz. Za chviličku, jak jsem slíbil, další hity. A pokud jste právě teď za volantem, tak šťastnou a hlavně pohodovou cestu bez nervů.
1: Kam vyrazit? Tak dneska si ve sportovním parku Pardubice zatančíme zumbu, potkáte pardubické hokejisty, basketbalisty i fotbalisty a poběžíme spolu charitativní Foxconn Run. Na Černé hoře v Krkonoších se dneska odehrává dobrodružná hra inspirovaná čtyřmi živly s úkoly a odměnou. Akce je zdarma. No a za zkoušku rozhodně stojí taky traily v Deštném v Orlických horách. Vyzkoušíte tady i terénní koloběžky a tříkolky. No a co takhle strávit noc v peklu čertovina? Vyberte stylový apartmán a užijte si wellness.
2: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
3: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
4: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace.
5: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
6: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
5: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
7: Den na Labi už 15. srpna.
8: Sportovní aktivity na vodě i na souši, food track. Fest a Family Zona. Den na Labi na Smetanově nábřeží, to je nabitý doprovodný program k závodům Ironman po celý víkend. Přijď s rodinou a zažij pravou závodní atmosféru. Den na Labi.cz.
9: Den na Labi.cz.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
11: Bleskový test. Svědí tě v krku, když slyšíš kytarové solo. Slzíš dojetím, když vidíš namražený orosený půl litr. Diagnóza je jasná. 15. srpna musíš do Dolních Vlčkovic na léto roku. Léčbu před prodejem najdeš na letorocku.cz.
12: Datart pořádá Maxi Výprodej.
13: Cože? Maxi Výprodej?
12: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
13: Tak to je další level.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Dětem místo dárku dej den ve Fine Parku. Fine Park, Lumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
15: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
16: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
17: A dědo, zastavíme se v tom vonavém obchodu.
16: Kubištovy hořické trubičky, to je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
17: A budou mít otevřeno.
16: Kubištovy hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
17: Tak jedem.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen

0: Lady Gaga a Bruno Mars na Hit Radio. S váma Jirka Plnář, 13 hodin 630 minut. Už máte plány na víkend, je nejvyšší čas, je středa, jo? Tak mám pro vás pár tipů. Co kdybyste zažili třeba koncert, který jste ještě nikdy nezažili v nádherném prostředí moravskočeských Vinic? Co? Hudba na Vinicích. Hudba na Vinicích je nádherný projekt, který pokračuje po celý srpen a můžete si opravdu vybrat z koncertu jako třeba nádherný koncert Davida Kolera, který bude teď skoro okolností 14.8. 13. zítra duo Krhut a Kozub u Táboráku. To bude asi jako neuvěřitelný, ale tam už se nedostanete, to už je vyprodaný. Ale můžete se dostat třeba ještě na koncert MIG 21. Koukám, Olympici taky budou, ale taky už vyprodáno, ale zároveň je tady další nabídka, třeba zažít Čechomor nebo Tros Diskotékos, Marie Rotrovou, Tata Boys, znovu David Koller bude 21. v Třebívlicích na vinařství Johanové, tam jsem byl osobně, je to nádherné místo, jo, ale není to jediný vinařství v rámci celých koncertů Hudba na Vinicích. Doporučuju, podívejte se, zažijete opravdu takový ten nádherný pocit toho, kdy tam není tolik lidí, ten interpret je tam ve výsledku jenom pro vás. Teď díky tomu suchu a horkým večerům, tak je to vlastně jako strašně příjemný i pro vás jenom tam tak sedět. Zapadá sluníčko, vy máte tu dvojku bílého a užíváte si léto tak, jak si vlastně zasloužíte. Takže udělejte něco pro sebe a vyražte na velmi neobyčejný, troufnu si říct, až výjimečný zážitek, a to v rámci Hudby na Vinicích. www.hudbanavinicich.cz, my Hit Radio doporučujeme.
1: Hit Radio Černá Hora.

0: zatmění slunce z roku 1999, které jsme tenkrát pozorovali. Někdy už byl dospělej, možná jste byli ještě jako děti, možná jste ani nebyli tenkrát na světě, tím pádem do té diskuze se asi moc nezapojíte, ale můžete aspoň poslouchat. Je třeba příběh Lukáše, který píše na WhatsAppit rádia 777937777. V roce 99 jsme s kamarádem vyrazili za zatměním stopem do Rakouska. Oběma nám bylo 22 let, auto nás vyhodilo kousek od Salzburku, kde bylo úplné zatmění a byl to skvělý zážitek. Trošku problém nastal až potom, kdy se na jediné parkoviště v okolí začaly stahovat davy nám podobných stopařů ze široka daleka a snažili se ukecat řidiče, aby je vzali. Panovala tam ale všeobecná euforie z krásné podívané, takže i řidiči byli velmi ochotní a zpátky k hranicím se vracela narvaná auta. Velmi rád na to vzpomínám a těším se na dnešní zatmění, i když nebude úplné. Zdraví Lukáš. Krásná vzpomínka. Tohle prostě, jak říkám, to jsou prostě chvíle, které jsou opravdu jednou za život. A je vlastně zvláštní, že my vzpomínáme na rok 1999, jak jsme tady v Česku sledovali zatmění slunce a vlastně všichni na to vzpomínáme jako na úplné zatmění. A přitom tenkrát taky nebylo úplné. Taky bylo jenom částečné. Bylo jako z velké části, ale nebylo úplné. Takže Lukáši, děkuju za tuhle vzpomínku a věřím, že dnešní večer si 100% užiješ a doufám, že vy také. Za chviličku Damiano David, taky Adele a nebude chybět ani Eminem s Rihannou ve famózním duetu Love the Way You Lie.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Věděli jste, že solární energie je podstatně levnější než ta ze zemního plynu a uhlí, a to i bez dotací? Není zač. Nepalte přesličky. K solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
4: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann, váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Víc skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchyněhofmann.cz.

0: Proud s ležákem nové generace za 18,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Zažijte něco nového. Polabské muzeum má pro vás tipy na výlety nejen s dětmi. Polabské muzeum Poděbrady. Skanzen v Přerově nad Labem. Památník krále Jiřího z Poděbrad. Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Hrabalova chata v Kersku. Vlastivědné muzeum Nymburk. polabskemuzeum.cz.
2: Léto je tady a s ním i velká příležitost. Letní edice vozů Omoda a Jakeu u Olfincar. Ušetřete až 150 tisíc korun a odjeďte novým SUV ještě dnes. Vozy jsou skladem a i hned k odběru. Ale pozor, akce platí jen do konce srpna. Navštivte nás v Hradci Králové a Trutnově.
3: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámku Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z jmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
4: Industrial Fitness, nejmodernější posilovna v okolí, slaví další narozeniny. Přijďte se zacvičit se slevou 10% na všechny permice a pro nováčky vstup zdarma. Industrial Fitness Trutnov, slavíme tento víkend.
5: Máme ještě jednu jízdu.
6: V areálu Mladé Buky jeden zážitek nestačí. Užijte si nejdelší bobovku v Krkonoších, nové atrakce Hříček Buky i rodinné traily Bike Buky. Naplánujte si výlet na mladebuky.cz.
5: Bobuj, hraj si, bajkuj.
6: Areál Mladé Buky. www.mladebuky.cz.
7: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Eminem a Rihanna na Hit Radio v duetu Love the Way You Lie. Je 13 hodin 58 minut. Pokud jste právě teď za volantem, dobře poslouchejte. Máme pro vás aktuální info z dopravy.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak díky, že voláte, i díky vám jsme všichni v obraze a víme, že v Pardubicích je nová uzavírka na křižovatce ulic Josefa Gabčíka a Jana Kubiše. Trošku vás teda zaskočila, no bude to tam takhle až do soboty. Další vaše dopravní info nám volejte na 800 1 10 100.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
2: Dětem místo dárku dejdem ve Fine Parku. Fine Park, Lumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
3: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.

0: přeje Lucie Daňková. Dnešní ráno bylo citelně chladnější než ta předešlá. Na několika místech v Česku dokonce mrzlo, a to díky jasné obloze a suchu. Pod nulu klesla teplota na Šumavě nebo v Jizerských horách. Nejchladnější ráno zaznamenala stanice Jelení v Krušných horách. Tady naměřili -3 stupně. Krajský soud v Brně při prodlužování vazby porušil práva Tomáše Jiříkovského z bitcoinové kauzy. Konstatoval to dnes ústavní soud. Chyboval, když obhajobě neumožnil reakci na vyjádření žalobců. Jeho usnesení proto ústavní soudci zrušili. Na svobodu se ale Jiříkovský nedostane. Platí totiž předešlé vazební rozhodnutí městského soudu v Brně. Obhajkyně zlata Barbora Sémanová bez problémů zvládla rozplavy na mistrovství Evropy v Paříži, a to na trati 200 metrů volný způsob. Dohmátla v čase 1:57 a byla nejrychlejší ze všech 45 závodnic.
1: Člověk trošičku kalkuluje, nechce tupé naplno, zároveň to nechce podcenit, takže to bylo hodně takový rozvážný asi. Já si přiznám, že mi to tolik jako sil nevzalo, tím, že jsem vlastně nedojela úplně na krev a neumím ten sprint ještě tolik rozjet, takže zatím klepu, že super, máme tady maséra, fyzioterapeutku, takže všechno řeším postupně a zatím klepu, že dobrý.
0: Semifinále čeká Báru Sémanovou dnes v podvečera a my se teď podíváme ještě k nám.
2: Tisíce závodníků vezmou o víkendu útokem Hradec Králové. Další ročník Ironmana se nebude soustředit jen na centrum města, kde závodníci poplavou, poté nasednou na kolo a čeká je 90 km dlouhá trasa do Jaroměře, Třebechovic a Opočna, odkud se vrátí do Hradce, kde vyrazí na závěrečný půlmaraton.
3: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
2: Dá se říct, že ve východních Čechách máme takové zmrzlinové počasí. Jasná obloha a letní teploty k tomu. 25 až 29 stupňů Celsia.
4: Jirka Pelnář. Hit Radio.
5: 2 hodiny odpoledne, venku další nádherný letní den a možná, že jste zůstali stát s otevřenou pusou, jako já, když jste poslouchali zprávy a slyšeli jste, že dneska nad ránem mrzlo, to je zpráva z dneška.
0: Ano, je to, Jirko, dnešní zpráva, no tak i to už se v létě děje.
5: To není možný, ne? Že u nás jako, já jsem koukal, jestli nemáš nějaký jako čaj tady sebou, říkal jsem si, co to piješ za čaj, to je normální houbovej čaj.
0: Ne, rána byla chladnější v celé zemi.
5: Fakt jo.
0: A na těch horách to někde vypadalo i takhle, jak zaznělo.
5: To je neuvěřitelný, no tak vidíte, ta zima už se blíží, kde jsou ty tropy? Měli bychom začít psát Ježíškovi. No, tak jo, tak děkujeme pěkně za to malé ochlazení a za chviličku ruleta dvojsmyslu. Teď poetika.

0: posloucháte Hit Radio a protože je středa, tak je tady naše oblíbená ruleta dvojsmyslu. Znovu připomínám, WhatsApp 777-937-777. Můžete posílat cokoliv, co vás napadne, můžete to napsat, anebo samozřejmě můžete namluvit hlasovku, to už nechám na vás. Je to každý týden stejné. Ruleta nám vytočí téma, které může zaznít jak v ložnici, tak potom právě na některém z dalších místech. A my si jdeme hrát s češtinou a také jdeme posouvat hranici našeho humoru a vyzkoušíme, jak tenký led je opravdu, nebo jak moc tenký je led, na kterém budeme stát, jestli nám tu ruletu zakážou do příštího týdne, anebo ne. No tak jdeme na to, bez obalu.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: Při zatmění slunce. Dneska je to jednoduchý, respektive je to úplně jasný. Čeká nás výjimečná nebeská podívaná, takže co může zaznít v ložnici a při zatmění slunce? První, co mě na to napadá, já to odstartuju, abyste měli čas popřemýšlet a posílat. Napadá mě... tohle, že byl teda ten životní zážitek? Okej. 777-937-777, teď to nechám na vás a uvidíme, jak daleko se dostaneme k hranicím českého humoru.

0: tomu posloucháte Hit Radio a ruletu dvojsmyslu. Dneska tak máme téma, co může zaznít v ložnici a při zatmění slunce. A musím jako říct, že já mám pocit, že jsme všichni tak jako podobně staří a jsem pyšnej na naší generaci, protože my ještě máme smysl pro humor a nebojíme se to říct, ale musím teda říct, že některé věci já se bojím přečíst takhle živě do vysílání. Tak maličko to jako scenzuruju, ale jinak je to skvělý. Tak asi začnu prostě hned tou první palbou a to je: vem si brýle, jinak tě budou pálit oči. Tady bych to asi možná mohl už ukončit. Další. Hotovo a teď zase za 10 let. Hezký, ze života. Tady je někdo dlouho ženatý, si myslím. Další. A tohle je moc. A napsala to Lucka. Mamka říkala, že to v 99. bylo lepší. Mě vyhodí za to. Další zpráva. Čekám na to 20 let a za minutu bylo po všem. OK. Co hlasovky? Posíláte hlasovky na 777-937-777. Něco tady máme. Tak schválně.
1: A to bylo jako všechno, jo? Takový obrovský povyk kvůli takový chvilce? Nic moc.
0: Ano. To je také ze života. Další zpráva, která by sem přiletěla. Ještě chvíli, už to bude, koukni na ten prstenec. Zajímavý, tomu nerozumím, to si budu muset nechat přiložit, ale hledám i ten nejlepší. Tak zkusím se tady tím opět ještě dál jako pročíst. Bolí mi z toho bránice. Dáme ještě dva hity. Black Eyed Peas, teď Benson Boone a pak vyberu nejlepší. Tak pište dál.

0: my to ukončíme. Radši pro jistotu. Dnešní ruleta velmi výživná. Teď prosím puritány a milovníky kvalitního humoru, aby na chviličku si zaspali uši, protože jdeme do finále naší dvojsmyslné rulety. Čeština je v tomhle nádherná. Co může zaznít v ložnici a také při sledování zatmění slunce. Tak mám tady pár posledních typů a jeden nejlepší. Tak tohle taky hezký. Tohle až budeme vyprávět dětem. To ne. Škoda, že to bylo jenom částečně. Příště už snad bude celej. Bože. No a teď za mě asi úplně jako nejlepší. Jaké to bylo? Nevím, asi dobrý. Zeptáme se Pavla. Ten to celé natočil z balkonu. Já tě potřebuju živě tady ve studiu. To je geniální. To je tak typicky český. Je to, tohle by se mělo normálně vytisknout a pověsit v Louvru. Celý to natočil z balkónu. Boží.
1: Podcast Chytrý jak rádio. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla.
2: V podstatě všechno to je postavené na tom, že máte jednu dominantní chuť. Ať už to jsou ty třešně, bezinka nebo berunka. A ty jsou vlastně podtržený nebo spíš doplněný většinou nějakou citronovou chutí nebo citrusovou. Jo, ta kyselost a ta chuť toho citrónu, tak opravdu dokáže velmi dokladně potrhnout v podstatě cokoliv. Známe to. Kyselým citrónu přidáváme při zavařování. Zvýrazňuje to chuť. Když si děláme citronádu, je to stejný. Jo, nemusí do toho být v podstatě skoro nic jiného. Jo, ten citrus tam osvěží. A tady to dělá buď to teda citron, anebo ta meduňka. Že ta meduňka má taky citronový aroma.
1: Chytrý jak rádio. Už teď ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a taky na webu radia.cz.
3: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hitrádia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od Kozla.
4: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? Přijďte objevit, jak vznikají skleněné vánoční ozdoby. Komentovaná exkurze, kreativní dílna a namalovanou ozdobu si odnesete domů. A workshopy zvládneme i přímo u vás ve firmě. Vánoční ozdoby DUV Dvůr Králové. www.vánočniozdoby.cz.
5: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
6: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Viessmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HK Top CZ.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
8: Bleskový test. Svědí tě v krku, když slyšíš kytarové solo. Slzíš dojetím, když vidíš namražený orosený půl litr. Diagnóza je jasná. 15. srpna musíš do Dolních Vlčkovic na léto roku. Léčbu před prodejem najdeš na letorocku.cz.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz.
11: Haspel.cz. Dneska už jsou lidi líní chodit i do krámu. A proč taky? Vždyť ty chlebíčky se dneska dají koupit online. A jaký? Mrkni na www.uzeniny.cz a vyber si. Na oslavu narozenin, kolegům do práce, anebo prostě jen tak na takovéto vlastní mlsání. Chlebíčky online od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
12: www.uzeniny.cz.
13: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
14: A internet teďka řeší jednu ženu, která si vytvořila 25 falešných profilů na Instagramu, aby otestovala věrnost svého partnera.
0: Jak dopad?
14: On neuspěl 25krát.
0: No počkej, jestli si testovala nevěru, tak vlastně má 100% úspěšnost teda.
14: Mě zajímá ale, proč těch 25 profilů, když už to krachlo na poprvé, tak proč to udělala ještě 24krát?
0: Tak si oni myslíš aspoň, že to je hrozná stíhačka, že jo? To je hrozný, já to s tebe úplně cítím. A po naučení pro dnešní den, hele, nikdy netestujte věrnost partnera, pokud nejste připraveni na odpověď.
13: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

půlnoční hřích na Hit Rádiu ve 14 hodin 35 minut. Dneska by byl hřích, kdybyste o půlnoci nesledovali hvězdnou oblohu, protože samozřejmě všichni se baví o zatmění slunce, které bude večer, zhruba od 7:45 do 7:45, ale to, co přijde v noci, tak to bude jako taky nádherná podívaná, protože dneska vrcholí Perzeidy, to znamená, že dneska bude padat jedna hvězda za druhou, tak jestli máte chviličku volno, začněte si sepisovat všechna vaše tajná přání, aby se to stihli. Já se přiznám, že jsem jednou sledoval Perzeidy, že to bylo neuvěřitelný. Bylo to krásný. Když si představíte, jak padá hvězda, tak to víte, ale tady, tak to není jenom, že padne hvězda, ale tam normálně vidíte třeba jakoby ohnivou kouli, která prořízne tu oblohu. Fakt to stojí za to. Navíc to vypadá, že budeme mít Azuro, takže jestli někdy, tak určitě dneska. No a teď další hvězda na Hit Rádiu.

Dnečku před 3/4 na 3 Ed Sheeran na Hit Radio do 15. hodiny ještě Offenbach, Shakira, taky tenhle nádherný duet. To si zasloužíte dneska.

0: Já jsem Jirka Vlnář, budu se na vás těšit zítra. Zase ve 12 hodin, kdy nás čekají další srdcovky. Tak se máte i vy na co těšit. Tak se smějte.
1: Dobrý den, jmenuji se Ivan Rochocký a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v Kudově Zdroji. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz
2: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
3: A dědo, zastavíme se v tom vonavém obchodu.
2: Kubištovy hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu
3: A budu mít otevřeno?
2: Kubištovy hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
3: Tak jedem! Kubištovy trubičky! Pro děti, babičky i dědečky!
4: Pryč DPH! Pryč DPH!
5: Přesně tak. Nakupte v Mavericksu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mavericks. Buďte in.
6: Máte zkušenosti s financemi a chcete vést tým? Město Úpice obsazuje pozici vedoucí finančního odboru. Staňte se součástí moderního městského úřadu a podílejte se na řízení financí města Úpice. Přihlášky posílejte do 17. srpna. Podrobnosti najdete na www.upice.cz.
7: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz
8: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
9: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
10: No včera bylo pozdě.
11: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
12: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
13: Ne, to je cyklopecka.
12: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
13: Cyklopecky.info.
12: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
13: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
12: Cyklopecky.info.
13: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
12: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
15: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
16: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
17: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Hrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
18: Hit Radio. Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, buďte opatrní na Chrudimsku za Trhovou Kamenicí směrem na Hlinsko, tady havarovala dvě osobní auta, vozovka je průjezdná Kyvadlově. Dále na trase Železného Brodu směrem na Turnov na průjezdu Malou Skálou, tady probíhá údržba vozovky. A ještě trasa Jablonec nad Nisou, Turnov, Urychnova, tak tady taky probíhá údržba vozovky, i tady si dejte pozor. Šťastnou cestu vám všem samozřejmě, no a vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček CZ.
2: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
3: Franto, kde jsou ty maliny?
4: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
3: Taky zavakuovaný.
5: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.
6: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
8: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
9: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hitradio Černá Hora.
10: Je 15 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Přímý pohled na slunce bez ochrany může poškodit zrak už během několika vteřin, varují lékaři. Částečné zatmění slunce přiláká dnes večer tisíce pozorovatelů a zrádné je to, že poškození sítnice nebolí a problémy se můžou objevit až s odstupem. Odborníci proto doporučují pouze speciální brýle s certifikovaným filtrem a varují před domácími vychytávkami i focení bez ochrany. Hradecká univerzita letos láká rekordní počet zájemců. Ke studiu se přihlásilo 10 400 lidí, skoro o tisícovku víc než loni. A velký zájem vzbudil i nový obor Všeobecné ošetřovatelství, který má pomoci řešit nedostatek zdravotních sester v kraji. O 30 míst se uchází 70 zájemců. První studenti podle mluvčího univerzity Jakuba Nováka nastoupí už letos na podzim.
11: Do příštího akademického roku chceme přijímat až 45 studujících do tohoto programu a od třetího roku, od otevření tohoto nového studijního programu, bychom měli být schopni nabírat ke studiu 60 studujících.
10: Vandalové zničili dveře lesního hrádku Eichelburg v Krkonoších, takže je oblíbený turistický cíl u Horního Maršova dočasně zavřený. Případ už řeší policie a nové dveře by měly být hotové během týdne. Romantická pseudogotická památka z 19. století potom zase přivítá své návštěvníky. Sparta v Lyonu padla 0-3 a po vyřazení z boje o fotbalovou ligu mistrů míří do Evropské ligy. Trenér Priske ale výkon týmu pochválil. Podle něj rozhodla hlavně kvalita v zakončení a červená karta, po které latenští dlouho bojovali v oslabení. Teď chce Sparta rychle otočit směr, zvládnout ligu a podle Priskeho se chystají i nové posily.
12: Dnešní cíl je jasný, směr Květiny šťastný. Zastavte se v květinářství šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
10: Přes den se teploty blíží ke 30 stupňům, je sluníčko, ale v noci bude jen kolem 7 až 12 stupňů, no a taková chladná rána teď budou běžnou záležitostí.
9: Hit Radio Černá Hora.
0: Začíná odpolední show na Hit Radio Černá Hora ve studiu Petr Tikáček a taky Martina Adamu a jsme dneska tady ve třech.
13: A Ondra Novotný to není.
0: Nazdar Maty.
13: Kdo tady je s náma?
14: Maty.
0: Výborně. Hele, je to syn Martiny a za chvilku se dozvíme, kde jste byli na dovolený.
13: Všechno řekneme.
0: Přesně tak. Hit Radio Černá Hora, odpolední show. S Matým tady Imagine Dragons.

0: Olinka Lounová na Hitrádiu Černá Hora. Ve studiu Hitrádia Černá Hora máme dneska posilu. Pojďte taky optimistů. Máme tady Matyho, což je syn Martiny Adamů. Ten se tady skrývá pod mixákem. Vůbec ho nevidím, ale je tam, protože je slyšet. Teda vy ho slyšíte, my ho nevidíme ani.
1: Ale víme o něm moc dobře.
0: Přesně, vy o něm víte. Maty, čau.
2: Čau.
0: Kamaráde, jak se dneska máš?
2: Dobře.
0: Tak prosím tě, vy jste byli teď o víkendu pryč, nebo před pár dny,
1: před pár přijeli,
0: hodinami jste se vlastně vrátili, to je pravda. Tak Maty, řekni, kde jste byli?
1: V Harašově, ano.
0: Vy jste byli v Harašově, prosím tě, kde je Harašov?
2: Krkonoších.
0: Maminka nenapovídá, to je dobře.
1: Harachov, samozřejmě.
0: A jasný, Harachově. No. A Maty, prosím tě, řekni, byli jste u těch vodopádů velkých, krásných?
2: Jo, byli.
0: Jo, a co tam ještě bylo nejlepší pro tebe?
2: Bobová dráha.
0: No jasně, bobovka musí být. A byla nějaká mňamka, nějaký koláč nebo páraj z rohlíku, co? Pozvala tě mamka něco. Zmrzka.
1: Hodně zmrzliny na každém rohu. Hele, jestli vyrážíš s dětma na túru, my jsme si dali asi 13 kiláků včera, takže velká pochvala, Maťo je 6. Tak samozřejmě na každém rohu zmrzlina za odměnu.
2: Jo, jo.
0: Tak to teda byl pořádný kopec zmrzky.
1: No.
0: Krkonošík na každém rohu zmrzka.
2: Jo, na každém kiláku.
1: No, to víš, že jo.
0: To, tak to bylo 13 zmrzlin, čověče. Tak to máš pořádný panděro.
2: Se ještě zeptáš, jaký tam je hřiště.
0: Jaký tam je hřiště?
2: Krásný.
0: No super. Hele, a Maty, kam vyrazíte příště? Teď jste byli v Harašově. Kam bys to ještě přál? Kam bys chtěl se podívat s mamkou tady?
2: Na dovolenou.
0: Hezky. A někam tak. K moři třeba?
2: Co?
0: Někam k moři, nebo se ti líbí tady u nás?
2: K moři.
0: K moři.
1: Tak mamka zamaká.
0: Přesně, mamka vydělá, veme 4 služby navíc a
1: pojedete
0: k moři.
1: Není problém.
0: Mně tak možná napadá, ten Harašov je skvělej.
1: Je. Harašov je moc hezký, takže kdo se chystáte s dětma, tak opravdu doporučuju.
0: Hele, ale super. Počkej, teď nás poslouchá spousta posluchačů, říká si, i ten můj špunt takhle krásně komolí, dejme tomu nějaký český místa. Jestli máte něco do podobného doma a nějak vám to pěkně zkomolo, napište nám k nám na WhatsApp na 601-292-464. Kde jste byli vy? Podle vašich malých svišťů, co?
1: Přesně tak, protože opravdu oni si vždycky vymyslí ten název mnohem lepší vlastně než je. Takže my máme prostě Harašov.
0: Přesně
2: tak. No takže... já jsem si tam našel kamaráda.
1: Tak to je skvělý.
0: Počkej, jak se jmenuje?
1: To nevíš, věď Víťa.
0: Víťa z Harašova.
1: Zdravíme ho na dálku.
0: Takže zdravíme Harachov a my jdeme na muziku. Buďte s námi, Hitrádio Černá Hora, dneska odpoledne s Matým.
1: Čau.
2: Čau.

0: Posloucháte odpolední show na Hit Rádiu Černá Hora, Petr Martin a Martina. Maty, to jsem propojil, vidíš, to je přebrat.
1: Hezky.
0: To je přebrat. Máme tady dneska speciální hosta, a to Matyho. Mimochodem, Maty, kolik ti je let?
1: No, ukazuješ to.
0: Maty to počítá, my to nevidíme.
2: Šest.
0: Syn tady Martiny Adamů, borec Maty. Vy jste se vrátili před pár hodinami z Hrašova, to byl naprosto luxusní přebrept,
1: ano.
0: Pak pobavilo. A tady Lenka píše, já vás zdravím, krásné odpoledne, je to už teda x let zpátky, byli jsme na Sněžce, když jsme přišli dolů, tak mladý tam vypravoval, jaký to bylo krásný horec. Prostě propojil kopec a horu dohromady. Prostě ty dětský přebrepty, to je tak sympatický a tak hezký. A vy se tady, vy tady kujete pikle tady dole.
1: My nejsme vidět, my na sebe teďka normálně nevidíme přes ten pult vysílací, protože tady Máťa je malej. Ale já jsem si vzpomněla na svoje dětství, když moje mamka, když jsme byli se ségrou malí, tak měla zápisníček. A vždycky si zapisovala tyhle přeblety těch 5-6letých dětí. Když jsme přišli třeba ze školky, tak moje ségra řekla mamce, že má přinést do školky letní papír. A mamka se musela jít zeptat do školky, co má přinést. Nakonec to byl toaletní papír samozřejmě. Takže jestli máte něco taky od svých dětiček teďka, nějaký takovýhle krásný přeblet, léto běží, prázdniny.
0: No jasně, jasně.
1: Pojďte se ještě podělit. Já jsem ti bloukla tady
0: sluchátky. Mimochodem, Maty podle mě bude budoucí moderátor. Jednou převezme tady odpolední show po Ondrovi nebo po mně, protože přišel do studia a začal asi hodinu zpívat, jo. A zná všechny songy tady, které hrajeme na rádiu.
1: To on umí, no. A umíš taky říct hezky Hit Rádio Černá Hora, viď?
2: Jo, Hit Rádio Černá Hora, proč by jsem to neuměl?
0: Ano, jako pozitivně, ano, tak to má být. Tak díky, dneska odpolední show s Matym.
3: Už tě nebaví se válet u vody? Hit Rádio Černá Hora se vrací se svou letní jízdou. Naši moderátoři za tebou přijedou na nejlepší východočeská koupaliště. A to teprve bude to pravé léto. Bumperbowlové turnaje, soutěže pro děti, skvělé hity a hromada cen. To je letní jízda Hit Rádia Černá Hora. Sleduj naše webovky, ať víš, kdy a kde se potkáme. Hit Rádio Černá Hora, CZ.
4: Emma do Hradec Králové, dodavatele školních a kancelářských potřeb. Dětské batohy, učební pomůcky, výtvarné potřeby a mnoho dalšího. Na www.školní-potřeby.eu.
3: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
5: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
6: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
8: Den na Labi už 15. srpna.
9: Sportovní aktivity na vodě i na souši, Food Truck Fest a Family Zona. Den na Labi na Smetanově nábřeží, to je nabitý doprovodný program k závodům Ironman po celý víkend. Přijď s rodinou a zažij pravou závodní atmosféru. Den na Labi CZ.
10: Den na Labi CZ.
11: Bleskový test. Svědí tě v krku, když slyšíš kytarové solo. Slzíš dojetím, když vidíš namražený, orosený půl litr. Diagnóza je jasná. 15. srpna musíš do Dolních Vlčkovic na léto roku. Léčbu před prodejem najdeš na letorocku.cz.
12: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: potřebujete dětské kolo.
13: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
13: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek Lum,
2: Raskal
13: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 30%.
13: HappySport.cz.
14: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Viessmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HKTop.cz.
15: Dětem místo dárku dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
16: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš

0: Káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
1: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu radia.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: To jsou Maroon 5 na Hitrádiu Černá Hora. Užíváte si středeční odpolední show s Martinou, s Petrem a s naším přítelem Malým Maty.
1: Ten si teďka maluje, takže teďka budeme na to jenom my dva.
0: Má takovou malou rauchpauze?
1: Ano, ano.
0: V každém případě už tuto sobotu tady v Hradci Králové obrovský podnik, další ročník Ironmana, to znamená legendárního triatlonu, tady na Labi, můžeme říct. Takže pokud byste chtěli tohleto vidět, a doporučuji, protože je to tak neskutečná, elektrizující, unikátní atmoška, to bude v neděli. Ale v sobotu. Marťo, pojď.
1: Sobotu, den na Labi 2026. A to už je prostě obrovská bomba. Flyboard show, jízdy na skútrech, yoga na pedlech, přímo na hladině Labe, prostě Family Zone, Food Truck Fest, všechno tam bude. Ale a taky Petr Ticháček.
0: Ale tak děkuju. Jezdíš na paddleboardu?
1: Já se chystám teďka o víkendu, konečně.
0: A jezdíš nebo poprvé?
1: Už jsem na tom jela, ale mám svůj a ten čeká rok už.
0: Teď si představ, yoga na paddleboardu, člověče. S takovou tou nohou nahoru, víš?
1: Mm-hmm.
0: A nebo na hlavě?
1: Jo, dobře. A nebo sama ve vodě a pedl nade mnou.
0: Přesně. A to je taková ta otočná yoga.
1: To je klasika.
0: No nic, každopádně tato sobota jde na Labi, začíná se v 8 hodin, každopádně odpoledne tady proběhne odpoledne s Hitrádiem Černá Hora, ty už to zmínila, spousta zábavy. Bude letní jízda, to znamená naše bumperbolový koule a budou různý další atrakce. A co je důležitý, tak prosím vás, od 17:30 Královská lávka přes Labe. To znamená z jednoho na druhý břeh. Přihlašte se, dokonce myslím, že tam je taková chvilka v kostýme, že to bude zajímavý. No a máme tady pro vás krásný ceny, tuším elektrokoloběžky.
1: A doufám, že ty jako moderátor ukážeš, jak to správně udělat a poběžíš.
0: Přesně, já poběžím na rukách.
1: Tak to je výzva.
0: Samozřejmě. Takže tato sobota, den na Labi, tady v Hradci Králové. Doražte, bude to velký, těšíme se na vás. No a tady už muzika. Maty, seš tady?
2: Jo.
0: Dorazíš sobotu? Co?
1: Jo, viď, já ti to vysvětlím, jasně. Hele, na všechno říkej jo.
2: Co jsi říkala? Co jsi říkala?
1: Řekni Hitrádio Černá Hora.
2: Co je Hitrádio? Hitrádio Černá Hora, už to říkala, jsi říkala.
1: Tak skvělý moderátor.
2: Jo, já se z toho...

0: Tak tohle byla Verona na Hit Rádiu Černá Hora. Krásné odpoledne. A já říkám Martině, člověče Marťo, dneska je Mezinárodní den vinilů. A Marťa, počkej, ale já nemám vinilovou podlahu. A já myslím, těch desek kulatej
1: úplně...
0: na gramofon.
1: Já řeším úklid a ty řešíš zábavu prostě.
0: No, tak to je dobře rozdělený, ne, Čendrobě?
1: Ano, je to tak.
0: Dneska Mezinárodní den vinilů, to znamená, možná máte doma nebo ve sklepě nebo někde na půdě třeba ještě nějaký archivní kousky.
1: Ty ale jako ono to gramofon? Teďka docela... Nemám právě, ale kupovali jsme dědoj, protože to docela frčí zase. Vrací se to všechno.
0: Tak kupovali jsme právě... dědoj, protože se to zase vrací. Ale já si myslím, podle mě dneska to už bude taková jako, dneska to budou skvosty. Pokud máte, já mám třeba na půdě asi 200 desek od Šmoulu až po Olympiky.
1: A máš gramofon?
0: Mám gramofon. A mimochodem, jestli víš, kdy se vyrábí vinily?
1: Nevím.
0: Vinily se vyrábí v Loděnici u Berouna od roku 51. A tady ty vinily, možná třeba i do Ameriky, do Afriky se prostě vyváží z České republiky.
1: Opravdu? Děvče.
0: No opravdu.
1: Teda, tak by ses to ale měl taky pouštět. Já si myslím, že na to nemáš čas, veď, na ten gramofon.
0: Chtělo by to, no, chtělo by to. Mám tam kousky, mám tam Abu, mám tam Deep Purple. Hele, co ten Maty, by taky by si pustil něco, ne, na vinilu
1: Maty.
0: Určitě.
1: Maty by rád pouštěl si Šmouly, viď, určitě na vinilu.
2: Jo.
1: Jo. Tak strýdo.
0: Maty zná Šmouly, mám tam Šmouly.
1: Šmouly na vinilu.
2: Já bych sem chtěl Šmouly na telefonu, abych si tam mohl něco dávat.
1: Jasný.
0: Maty je moderní člověk, ten si to dá na telefonu.
1: Je to tak.
2: To je jasný, to
0: je krásná odpolední show s Matym.
1: Dneska speciálka prostě, no.
3: Věděli jste, že Albert Einstein nedostal Nobelovu cenu za teorii relativity, ale za vysvětlení fotoelektrického jevu? Není zač. Nepalte přesličky. V solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
7: Industrial Fitness. Nejmodernější posilovna v okolí slaví další narozeniny. Přijďte si zacvičit se slevou 10% na všechny permice a pro nováčky vstup zdarma. Industrial Fitness Trutnov. Slavíme tento víkend.
8: Léto je tady a s ním i velká příležitost. Letní edice vozů Omoda a Jayku u Olfinkár. Ušetřete až 150 tisíc korun a odjeďte novým SUV ještě dnes. Vozy jsou skladem a i hned k odběru. Ale pozor, akce platí jen do konce srpna. Navštivte nás v Hradci Králové a Trutnově.
9: Attention!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
9: Yes,
10: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
12: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
11: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
12: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
11: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
13: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
14: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo. I noční jezdecká show Kůň pátý element.
13: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
16: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhůra u Chrudimi. Je tam 3D vludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na lesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
17: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
18: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK, víc než si myslíte.

0: Taylor Swift, Night Radio Černá Hora, 2 minuty před 16. hodinou. A nejlepší dopravní servis na východě Čech, opatrně z Hradce Králové na Jaroměř, po staré silnici u odbočky na Předměřice. Tady se sahuje záchranná služba u dopravní nehody. Počítejte s omezením. Dále D11, 79. kilometr směrem na Prahu, tak tady probíhají na krajnici údržby vozovky. Takže opatrně, a náš čas, vaše dopravní info, volejte na 800 1 10 100.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Sobotecký jarmark opět tluče na vrátka. Krom stovek stánků s řemeslem, jídlem a pitím se představí na 2 scénách. Kateřina Marie Tichá, Tom Artway, Jakub Smolík a Lucie Revival. Páteční večírek v rytmu disco odpálí legendární Lunatic. 21. a 22. srpna se vidíme v ráji. Info na www.sobotecký-jarmark.cz.
5: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci kuře chlazené kilo za 59,90 a paprika bílá volná kilo za 29,90. Penny.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera.

0: nakupte jednoduše online. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Černá Hora.
2: Je 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Zatmění slunce může být past na oči. Stačí pár vteřin přímého pohledu bez správné ochrany a sítnice se může nenávratně poškodit. Přičemž bolest nepřijde a potíže se často objeví až později. Lékaři proto varují před běžnými brýlemi, mobily i domácími filtry. Doporučují pouze speciální ochranu určenou přímo pro pozorování slunce. Pardubický kraj začal stavět novou základnu záchranky v České Třebové. Ta má zlepšit dostupnost pomoci pro město i okolí. Objekt za skoro 70 milionů nabídne zázemí pro posádky, garáže pro sanitky i speciální vozidlo pro mimořádné události. Hotovo bude buď koncem příštího roku, anebo na začátku roku 2028. No a teď na Černé Hoře na Trutnovsko semafory. Na silnici 1/16 u Trutnova mezi Volanem a železničním přejezdem ve Vlčicích zmizí do konce října. Předcházet teda tomu bude úplná uzavírka od 1. září do 19. října a auta pojedou přes Peklo a Vlčice. Nákladní auta přes Trutnov, Mladé Buky, Rudník a Hostinné. V Polici nad Metují je dneska fotbalový svátek. V rámci MOL Cupu dorazila slavná Viktorka Žižkov, bývalý mistr ligy a dvojnásobný vítěz poháru. Spartak čeká před domácími fanoušky pořádná zkouška. Výkop je za hodinu, tedy v 17 hodin. Po souboji s Náchodem a Mladou Boleslaví přichází další velká pohárová kapitola.
3: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
2: Venku máme to pravé léto, sluníčko a teploty 25 až 29 stupňů ve stínu, zítra až 30, taky jasná obloha, ale po ránu teda krušno. 7 až 12 stupňů maximálně.
0: Hit Radio Černá Hora.
4: A pokračuje odpolední show s Petrem, Martinou a s naším přítelem Matym, s 6letým synem tady od Martiny. A pozor, dneska 50. výročí slaví legendární pohádka, legendární dvojce Pat a Mat, a my víme, že Maty to má rád.
5: Máš rád Pata a Mata?
4: Chvíle, ticho?
6: Jo!
4: Jo!
6: Ty zaskoval
5: Ty neslavej.
4: Takže Pat a Mat.

0: Muzika z Top Gunu, Maverick, takže Maverick se přiřítil. Lady Gaga na Hit Rádiu Černá Hora, krásně odpoledne, 16. hodina, 9. minuta.
1: My bychom měli říct, že tady dneska nejsme s Ondrou Novotným. Je tady Petr Ticháček, Martina Adamů, syn Matej. Čau, Máťo.
2: Čau, jak se máte?
0: Já ho miluju normálně. Já chci, aby vysílal každý den s náma.
1: Já ne.
0: Maty, no to rozumím, ty bys zešedivěla, no, ale Matěj Sekáč.
1: Proto chceme říct, že ten Ondra tady není, ale je někde s náma ve spojení, že?
0: Je s náma ve spojení, protože tady hradečtí fotbalisté ho vytáhli do Turecka, kde zítra vlastně hradecké fotbalisty čeká zásadní utkání. No a Ondra se nám přímo z turecké pláže, kde zabral první lehátko, které viděl, načepoval si piña koládu, leží a Ondro, tak povídej.
3: Hezké odpoledne do východních Čech z tureckého Bešiktaše, kde Hradec Králové zítra odehraje důležitý zápas v rámci kvalifikace na Evropskou ligu. No, je to asi hodinu a půl, co jsme přistáli právě v Turecku. Teďka se všichni ubytováváme a v rámci podvečera mají kluci předzápasový trénink přímo na obrovském stadionu pro více než 40 tisíc lidí tady v Bešiktaši a potom už takový volnější program. No a zítra je ten den D. Hradec rozhodně nepatří mezi favorita zápasu, ba naopak, ale už před týdnem ve Finep aréně v Hradci ukázal, že se rozhodně této své role nebojí a řekl bych, že bychom se ještě mohli dočkat zajímavého průběhu.
0: Tak Ondro, děkujeme. Mimochodem Ondra mimo telefon říká, že se těší na turecký med, na tureckou kávu a večer, že si dá prý turecký šavlový tanec.
1: Ježíš, tak... to nechci vědět, co to bude.
0: Tak uvidíme, co to bude. Každopádně zítra budeme Hradečákům držet pěsti. Bylo by teda famózní, kdyby tento legendární slavný klub Hradečtí otroci porazili.
1: Budeme fandit, opravdu moc.

0: Pharrell Williams a Happy. Na Hit Rádiu Černá Hora máme tady Happy Matyho.
1: Happy.
0: To je jiná písnička. A teď
1: happy.
0: Budete happy všichni naši posluchači, protože my to musíme říct legenda, takže vy to slyšíte určitě. Tady tu legendární znělku, ale legendární kutilská dvojce Pat a Matt dneska, 12. srpna, slaví 50. výročí od prvního filmového dobrodružství. A my tady máme našeho kamaráda Matyho, 6letého syna tady Martiny, a Maty, když slyšel Pat a Matt, tak se úplně rozářil a říkal, je, já miluju Pata a Matta, že jo?
1: Jasně, proč by ne?
0: A ty máš i v rukávu jeden příběh, ne, tuším, myslím, z toho tady vyprávěl.
2: Jaký díl máme nejradši? Na co jsme furt koukali dokola?
1: Sociální kurkuse.
2: Na kuře, a co dělali?
1: Ono se jim kouzalo po zemi a nemohli ho chytit, tak ho pak bouchali do něj kladivem.
2: Ano, to je náš oblíbený díl Pata a Matta. Stále dokola, to znáte, že, rodiče? Když něco funguje, tak to prostě jde celý den.
0: Ne, ale jako je pěkný, že Maty má rád Pata a Matta, což vlastně jsou starý pohádky. Oni se furt opakujou a máme je rádi všichni, ale dneska je tolik novejch. A Paty, jako máš nejoblíbenější pohádku?
1: To se Pata a Matta.
0: A tak to je jasný, to je prostě, tak to má být.
2: Takže... Hele, já koukám, že dokonce k jubileu by měl vzniknout i nový film Pat a Matt zpátky na venkově v říjnu v českých kinech. Jestli to je pravda.
0: No, tak to Matě půjdeme, ne?
2: Mhm. Půjdeš se s Trejdou?
1: Kože kam?
2: Do kina.
1: Já se stydím, že s Trejdou, já se s tebou.
0: Radši. Takže Pat a Matt slaví 50. a Maty nám to posvětil, skvělý.
3: Kam vyrazit? Tak dneska se ve sportovním parku Pardubice zatančíme zumbu, potkáte pardubické hokejisty, basketbalisty i futbalisty a poběžíme spolu charitativní Foxconn Run. Na Černé hoře v Krkonoších se dneska odehrává dobrodružná hra, inspirovaná čtyřmi živly s úkoly a odměnou. Akce je zdarma. No a za zkoušku rozhodně stojí taky traily v Deštném v Orlických horách. Vyzkoušíte tady i terénní koloběžky a tříkolky. No a co takhle strávit noc v peklu čertovina? Vyberte stylový apartmán a užijte si wellness.
4: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se, spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
6: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
7: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Fina.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Luc a získej nákup zdarma. XXX Luc do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli má

0: srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
3: Věděli jste, že solární energie je podstatně levnější než ta ze zemního plynu a uhlí, a to i bez dotací? Není zač. Nepalte přesličky. K solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
4: Hitradio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: falling down.
1: Posloucháte Hit Radio Černá Hora, krásné odpoledne, je tady odpolední show. A taky máte někdy pocit, že ten čas neskutečně letí, letí šíleným tempem, tak pamatujete na tu 13-letou holku s rovnátkama, která tenkrát zpívala, jestli má vůbec někdo rád?
2: Je to tak.
3: Hele, Eva Farná, Eva Farná, tady Máťa.
1: Máte fanoušek.
3: Ale Eva Farná slaví dneska 33. narozeniny, to je paráda.
1: 30 Kristova léta, mimochodem jako letos je pro ní naprosto přelomovej. Vemte si, že vlastně tam těch trojek bylo víc. 3 Edeny, vyprodaný Edeny. Do toho vlastně slaví neskutečných 20 let na české hudební scéně a stala se, můžeme říci, nejenom tou polskou, ale i českou popovou ikonou. A tady Máťa kouká, poslouchá. Máťo, znáš Evu Farnou?
4: Neznám, tak čáles. Ať se máte dobře.
3: Ať se má Eva Farná dobře, že jí gratulujeme za Hit Radio Černá Hora, protože je boží. Krásně zpívá.
1: Přesně, každá slova jsou marná, ať se má dobře Eva Farná.
4: Každý slova jsou marná, ať se má Eva Farná.
1: Hezky, dobře ty. Mimochodem, já myslím, že Eva teď má nový otazník v hlavě. Mm-hmm. A to letenskou pláň.
3: To jsou výzvy, furt větší a větší.
1: Já si myslím, že to teď prostě v ní trošku kvasí, když viděla toho Marka v pátek. Tak jak ji známe, tak ona je velká dobyvatelka. Takže Evče Farný tady s Matým ještě jednou blahopřejeme ke 33. nám.
3: Takže všechno nejlepší? Řekni?
4: No to je.
3: Eva Farná, to je zpěvačka.
4: Všechno nejlepší Eva Farná.
1: Kdo to je? A my si dáme jednu z jejich posledních písní Eva Farná Perpetu mobile. Jsme Hit Radio Černá. Maty, ty seš skvělej. Řekni Hit Radio Černá Hora, pojď.
4: Co? To jste řekl.

0: Příjemná, typická letní záležitost, Axwell Ingrosso na Hit Radio Černá Hora. Užíváte si středeční odpoledne. Dneska s Marťou, s Petrem a s Matym. Šestiletý syn tady.
1: Já už Martin. Jsem tuřek. Já vím, hlásíš se každý pravidelně asi kolik? Každých 20 minut s náma.
0: Já teda čekám, kdy Maty přijde, řekne, tak počkej, jaký bude honorář.
1: Kolik za to dneska chceš penízek?
2: Osm,
1: tak dobrý.
0: Počkej, 8 000?
2: Jenom osm. Nic ne.
0: Tak to je hezký, tak to je docela dobrý. A zase na druhou stránku, v 6 letech si říš jako za hodinu 8.
2: Dáme
1: 8 penízek za odměnu.
2: Jo.
0: Dáme 8 euráčů.
2: Já si to opravdu.
1: To víš, že jo.
0: Maty, řekni mi v rychlosti, jak si užíváš léto s mamkou? Nezlobí tě?
2: Takže se to neužívil, ale stejně jsem si to tam užil, když někdy byla zima.
0: Kde ti byla zima?
1: Na dovolený. V Harašově.
2: Jak jsme tam šli dolů, tak jak jsme šli do toho kopce, tak tam mě zrovna začala být zima. Se tam říkala, aby jsem si vzal tu mikinu.
1: No tak to jasně.
0: My musíme jenom říct, že vlastně vy jste byli v Harašově, teda v Harachově. Maty Přiběh říká, my jsme byli v Harašově, je to hezký. No tak jo, tak zdravíme všechny Harachováky, zdravíme všechny posluchače Hit Radia Černá Hora, máme tady Matyho a Maty, dáme si muziku do tý celý, ne? Co ty na to?
2: Jo.
1: Řekni, že bude Samfeld.
0: Hezky. Jsme Hit Radio Černá Hora, řekni to Maty, ty to umíš nejlíp.
1: Jsme Hit Radio
2: Černá Hora.
3: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Dobrý den, jmenuji se Ivan Morochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v Kudově Zdroji. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.
5: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky. Myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
6: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
7: Devro, světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám. Hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 000. Stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro, kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce@devro.cz.
8: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
9: Ne, to je cyklopecka.
8: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
9: Cyklopecky.info.
8: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
9: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
8: Cyklopecky.info.
9: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
8: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
10: Zažijte něco nového. Polabské muzeum má pro vás tipy na výlety nejen s dětmi. Polabské muzeum Poděbrady. Skanzen v Přerově nad Labem. Památník krále Jiřího z Poděbrad. Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Hrabalova chata v Kersku. Vlastivědné muzeum Nymburk. Polabské muzeum.cz.
11: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
12: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
13: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
14: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

0: Rádio Černá Hora.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio. Hit Rádio Černá Hora.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: muzika přímo z Havaje. Do východních Čech to byl IS. Na Hit Rádiu Černá Hora za 2 minuty, 17. hodina. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak opatrně na Jičínsku na příjezdu do Lískovic od Ohništan. Tady se srazila 3 osobní auta, takže pozor na to. A D11, 64. kilometr ve směru do Prahy, tady stojí poruchaný auto. Na to si dejte pozor. No a vaše dopravní info, volejte na 800 1100.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček CZ.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
3: Vydejte se na hrady a zámky Královéhradeckého kraje a soutěžte o poklad. Stačí navštívit 2 zapojené objekty, nazbírat 2 QR kódy a jste ve hře o ceny. Soutěž probíhá do 30. září 2026. Více na stezkahraduazamku.cz/soutěž.
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu. Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Černá Hora.
7: Je 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Rozmary počasí letos trápí zemědělce. Velké sucho a horko ovlivňují plodiny a jejich výnosy. Bude méně obilí i řepky. Nedostatkem vody trpí i kukuřice nebo brambory. Jako nejhorší za poslední roky pak letošní úrodu hodnotí také chmelaři. Pokles úrody chmele je až o 20%. A dlouhotrvající sucho znamená velké komplikace i pro vodáky. Z jízdních úseků na českých řekách je v těchto dnech málo. Tradičně dost vody má Horní Vltava z Vyššího Brodu pod Lipenskou přehradu. Na ostatních řekách je ale situace horší. V dohledné době navíc nemá vůbec pršet. Meteorologické sucho se tak dál prohlubuje. Základní výbava pro prvňáčka vyjde letos ve slevových akcích průměrně na 3350 korun. Je to podobně jako loni. Ceny jednotlivých položek se ale v porovnání s předchozím rokem výrazně změnily. Nejvíce podražily školní přezůvky, vaky nebo obaly na sešity. Naopak nejvíce zlevnily sešity a svačinové boxy. Fotbalisté Paris Saint-Germain budou dnes usilovat o obhajobu superpoháru UEFA. Vítězové ligy mistrů se v Salzburku utkají s Aston Villou, která na jaře ovládla Evropskou ligu. Utkání začne večer v 9.
8: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
0: No to počasí, ráno pozor, bude chladnějc, kolem 7 až 9 stupňů a zítra krásný den, zase vyméteno a stupně vylezou až na 30.
5: Hit Radio Černá Hora.
0: Užíváte si odpolední show s Petrem Martinou a Matým, no a my jdeme na muziku, před námi Tom Odl a tady Katy Perry, Hot and Cold na Černé Hoře.

0: Posloucháte Hit Radio Černá Hora a ty nejlepší příběhy jsou z WC. A Martina tady jeden takový pěkný má. Pojď nás nanavigovat.
1: My jsme se dneska vrátili z dovolené v Harachově a dávali jsme si takový okruh, prostě turistiku z Čertovy hory, jsme šli pěšky hezky až k Mulavskému vodopádu. No a na zastávce jsme šli čůrat, normálně na jedné chalupě, a jdu takhle na záchod a najednou vedle mě v té druhé kabince slyším za 300 metrů zahněte vpravo. Ty říkáš, aha, paní si to zapomněla vypnout, takže to je jako vždycky takový hezký, no.
0: Paní byla na velký.
1: No právě, že si pak říkáš, co kam jede, viď?
0: To tak.

0: show na Hitrádiu Černá Hora. Tady je dneska veselo a veselo bude i za chviličku. Bude další muzika Vanessa May, Panic at the Disco a nebo třeba Pink. Takže užívejte s námi a také vás pozveme na dnešní světelnou show, která se uskuteční na nebi. Už vlastně za pár hodin.
1: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapříčky Felix Fantastic želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
5: Den na Labi už 15. srpna.
6: Sportovní aktivity na vodě i na souši, Food Truck Fest a Family Zona. Den na Labi na Smetanově nábřeží, to je nabitý doprovodný program k závodům Ironman po celý víkend. Přijď s rodinou a zažij pravou závodní atmosféru. Den na Labi CZ.
7: Den na Labi CZ.
8: Bleskový test. Svědí tě v krku, když slyšíš kytarové solo. Slzíš dojetím, když vidíš namražený, orosený půl litr. Diagnóza je jasná. 15. srpna musíš do Dolních Vlčkovic na léto roku. Léčbu před prodejem najdeš na letorocku.cz.
9: Máme ještě jednu jízdu.
10: V areálu Mladé Buky jeden zážitek nestačí. Užijte si nejdelší bobovku v Krkonoších, nové atrakce Hříček Buky i rodinné traily Bike Buky. Naplánujte si výlet na mladebuky.cz.
9: Babuj, hraj se, bajkuj.
10: Areál Mladé Buky. www.mladebuky.cz.
11: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
12: Se skvrnami si nemusíte lámat hlavu. Vaniš pomáhá odstranit i odolnější skvrny a vrátit prádlu čistotu a svěžest. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Právě teď Vaniš Gel 2 litry v penny za 219,90.
13: Dneska už jsou lidi líní chodit do krámu. A proč taky? Vždyť ty chlebíčky se dneska dají koupit online. A jaký? Mrkni na www.uzeniny.cz a vyber si. Na oslavu narozenin, kolegům do práce, anebo prostě jen tak na takovéto vlastní mlsání. Chlebíčky online od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
14: www.uzeniny.cz.
15: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchynehofmann.cz.
16: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
17: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Dneska večer velká světelná show. Jestli máte rádi romantiku nebo rádi koukáte pouze nahoru, tak to si užijete, protože budou padat hvězdy a do toho zatmění slunce už za pár vlastně minut skoro.
1: Ano, nejdříve sluníčko a potom ty hvězdy v noci. Já si vzpomínám na loňský zážitek, kdy jsme s mojí mamkou poprvé takhle sledovali hvězdy. Rozdělali jsme si víno a normálně prostě padala jedna za druhou a to máš takový ten zážitek, kdy říkáš, tak ještě jednu a najednou 3 hodiny pryč.
0: Jako ještě jednu lahvinku?
1: Ne, hvězdu.
0: Během 3 hodin byly 3 lahvinky, pak to padalo po 5. Takže možná, pokud chcete zesílit ten okamžik a ten zážitek, dejte si lahvinku. V každém případě jenom v rychlosti. Po 19. hodině maximální fáze, to znamená, že měsíc zakryje 90% průměru slunce. Po setmění samozřejmě jenom spadajících hvězd. Vemte si na to sledování pouze specializovaný brýle, ne s normálníma, nebo vám to vypálí sitnice. No a večer prostě už zasněte mobily a nějaký tmavý místo, lahvinku, romantika, rande třeba a bude to padat prostě. Až 100 za hodinu, ty
1: prozejdy. Já si myslím, že třeba na sněžce prostě dneska bude návod. Já myslím, že ty lidi na to budou.
0: Sejdeme se na sněžce.
1: Sejdeme se na sněžce.
0: Takže sejdeme se na sněžce, mládeži.

0: Posloucháte Hit Radio Černá Hora a dneska tady bylo exkluzivní osazenstvo Martina Adamu, Petr Ticháček a Marti šestiletý syn Maty. Maty, jak se ti tady líbilo dneska s náma? Dobře.
1: Dobře,
0: paráda, takže s mamkou se ti vysílalo hezky.
1: Dobře.
0: Tak a Bobře, kam potom jdeš? Ty jdete prý do kina, jsem slyšel.
1: Jo, do kina.
0: A na co?
2: Na Vajadu,
1: proč bychom našli na Vajadu, moje babička Kvíčelská je úžasná a chodí do práce pracovat, no, aby neměla peníze.
0: Aby ti mohla koupit zmrzku.
1: Jo.
0: Jakou máš nejradši?
1: Co?
0: Jakou máš nejradši zmrzku?
1: Jahodovou.
0: No tak to bude jahodový zmrzky, za dnešní vysílání to bude celý kopec. Maty, my ti děkujeme za tleskej si, byl jsi skvělej. Těšíme se zase někdy a po ty 18 nejlepší muzika, no a vy si užijte kino, jo?
1: Já se taky budu těšit a užijem si kino.
0: Hele, a pojď na závěr prostě nějaký freestyle, něco tam řekni posluchačům všem, Hit Radio Černá Hora.
1: Hit Radio Černá Hora, úžasný!
0: Díky, tak čau!
2: Čau!
3: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích. Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
4: Pryč DPH! Pryč DPH!
5: Přesně tak. Nakupte v Mebelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mebelix. Buďte in.
6: Industrial Fitness. Nejmodernější posilovna v okolí slaví další narozeniny. Přijďte se zacvičit se slevou 10% na všechny permice a pro nováčky vstup zdarma. Industrial Fitness Trutnov. Slavíme tento víkend.
7: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
8: A dědo, zastavíme se v tom vonavém obchodu.
7: Kubištovy hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
8: A budou mít otevřeno.
7: Kubištovy hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
8: Tak jedem! Kubištovy trubičky! Pro děti, babičky i dědečky.
9: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
10: Ne. Pojede se autem.
9: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
10: Chevrolet Corvette,
9: Camaro Bumblebee,
10: Ford Mustang GT,
9: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
10: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
9: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
10: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
11: Firma na zážitky.
9: CZ. Potřebujete dětské kolo?
12: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
9: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
12: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek Vům,
9: Raskal
12: a Víny.
9: A teď navíc se slevou 30%.
12: Happysport.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
16: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
17: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
18: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pro nájmu. Hit Radio Černá Hora.
11: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Buďte opatrní na Jičínsku na příjezdu do Lískovic od Ohništěn. Tady se srazila 3 osobní auta, tak pozor na omezení. D11, 64. kilometr ve směru do Prahy, tady stojí porouchané auto, i tady si dejte pozor. No a D11 ještě jednou, 79. kilometr, tak tady probíhají práce, údržby na krajnici.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jdeme místo dárku? Dejdem ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
4: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.
7: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Stát zítra prověří e-doklady velkým zátěžovým testem. Zapojit se do něj můžeme v aplikaci v 1 hodinu odpoledne. Náměstek ministra vnitra a vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka.
9: My jsme se ten test rozhodli udělat právě proto, aby se neopakovala ta situace při loňských podzimních volbách. To znamená, že ta aplikace byla nedostupná pro uživatele lidé proto, aby mohli odvolit, se museli vracet domů pro plastové kartičky.
8: V komunálních volbách se tradičně očekává menší účast než u parlamentních. Uživatelů e-dokladů by mohlo být zhruba 40 tisíc, což by byl ideální počet pro zátěžový test. Lidí v exekuci dál mírně ubývá. Na konci prvního pololetí bylo bezmála 590 tisíc meziročně o zhruba 17 tisíc méně, tedy o necelá 3%. Počet exekučních řízení se za poslední rok snížil na necelé 3 miliony a to je pokles o 5%. Palubní personál nízkonákladových aerolinek EasyJet ve Francii bude o víkendu stávkovat za zlepšení pracovních podmínek. Rozhovory ohledně pracovních podmínek s vedením podniku podle odborů totiž nepřinesly žádné výsledky. Do západní a jižní Evropy dnes přichází další vlna veder. Více než 90 milionů lidí, zejména ve Francii, Itálii a ve Španělsku, pocítí teploty převyšující 35 stupňů. Zhruba 300 milionů lidí, tedy zhruba polovina obyvatel kontinentu bez započítání Ruska a Turecka, pak žije v oblastech, kde teplota šplhá nad tropickou třicítku.
10: Dnešní cíl je jasný. Směr květiny šťastný. Zastavte se v květinářství šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
8: A jak to bude vypadat u nás? V noci většinou chladno a jasno, nejnižší teploty 13 až 8 v údolích kolem 5. Čtvrtek bude slunečný, jasný, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě pouze 24 a foukat bude slabý severovýchodní vítr.
11: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že máte hezkou středu, jo? Doufám, že jste si i přes noc o trošku odpočinuli od toho vedra. Dneska další kolo, jo? Tak nezapomeňte pořádně zhluboka dýchat. A společně už si teď dáme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvilku Tears for Fears a právě teď Sesh a Mysterious Times.

Tears for Fears a Mad World. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. No a prosím vás, už se to blíží. Za hodinu a 10 minut přibližně začne zatmění slunce, jo. Bavit nás bude jenom chvilinku, ale prosím vás, i tak to nepokoušejte, jo. Zároveň, co jsem tak pochopila, tak brýle na tohle koukání specifický a zároveň i třeba ty svářečský skla jsou skoro všude vyprodané prakticky, jo, protože prostě to lidi vlastně jako chtějí vidět. Dá se i jinak, jsou takový, to můžete si sami vyrobit koukací krabičku, to ještě stihnete, prosím vás, máte na to hodinu, jo, mrkněte na internet, možná opatrně s umělou inteligencí, jo, abyste neostapili zbytečně. A jinak, prosím vás, další zatmění až v roce 2075. No tak uvidíme, jestli to uvidíme i potom za těch vlastně téměř 50 let. Tak hlavně prosím vás, jestli budete koukat opatrně, jo, když náhodou ne, tak hold prostě vydržíte do toho dalšího. No. No a co vám slibuju, že to se k vám určitě dostane. To jsou další hity. Za chvilku Whitney Houston a teď už jsou tady No Name.

0: Tak je to možný. Takhle fantastický hlas. Whitney Houston v éteru Hit Radio. Krásný večer vám všem. No takhle, v legendárních hlasech budem pokračovat. Za chvilku nás totiž čeká Bonnie Tyler a song Holding Out for a Hero. Mimochodem zajímavý je, nebo vlastně hezký, kolik z těch legendárních songů se objevuje třeba v animacích, jo. Možná už jste si toho všimli. Třeba song, který nás čeká mimo jiné ve Shrekovi, že jo, když Shrek jede zachránit Fionu. Schválně si to představíte. Vidíte to, že jo? No nic, dost o mé znalosti animáků Bonnie Tyler, Fun Factory nebo Backstreet Boys už za chvilku.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a roce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli

0: A káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
1: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
2: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
3: No jo, a zas to musím řešit já.
4: Tak příště domo.
5: Domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
6: Zkuste si dát minutku klidu.
7: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
9: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z jmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kyn.
10: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
11: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
12: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro

Backstreet Boys, Shape of My Heart. Posloucháte Hit Radio a teď něco trochu méně romantického, protože představte si, panika na pláži v Marbele. Teď si představte, koukáte do vody a najednou tam plave nějaká obrovská věc. A teď samozřejmě se to podobá velmi intenzivně žralokovi, jo. No a následně se ukáže, že je to zmatený tuňák. Nás to si nevymýšlím, to se teď fakt stalo, jenže oni mají, že jo, taky tu hřbetní ploutev, takže to všichni začali panikařit, že to je žralok. Ještě k tomu pronásledoval plavce. A on to byl tuňák, on byl chudák zmatený. No, tak doufám, že tuňák v pohodě už, že mu bude dobře, že neskončí někde ve stejku, každopádně, jo, jako tady aspoň vidíte, že u toho moře vás může překvapit fakt úplně cokoliv, jo. Tu vás chce sežrat žralok, tu vás o pomoc prosí tuňák, tu se vás pokusí sexuálně napadnout delfín. Hele, moře je nebezpečný, ještě že ho nemáme. Co ale máme, to jsou ty nejlepší hity. Za chvilku Eternal a právě teď Kim Wilde. Jdeme na to.

0: gonna be the only one. Eternal v Éteru Hit Radio. Jaký máte středeční večer? 6:45, doufám, že už jste ready jak na to zatmění, tak na ty Perseidy a prostě na všechno, co nás dneska na tomhle hvězdným a oblohovým Netflixu čeká. Co vás čeká tady? Tak to jsou ty nejlepší hity, to je jasný, jo. A máme tady něco, co si rozhodně zvládnete a budete zpívat. No protože Abu známe všichni, že jo? K tomu Guru Josh nebo Sax?
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Rodinný dům v Hrádku nad Nisou na Liberecku za 6 840 000, byt 2 plus KK Mariánské lázně Úšovice za 6 199 000, byt 3 plus KK v Králíkách za 5 157 300, rodinný dům v Horních Kozolupech na Tachovsku za 7 431 000 a byt 4 plus KK Brandýs nad Labem za 11 700 460 Kč.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
5: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
6: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
7: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
9: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše-pro-lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše-pro-lesáky.cz.
10: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka!
1: Ne, to je cyklopecka.
2: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
1: cyklopecky.info.
2: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
1: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
2: cyklopecky.info.
1: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
2: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
3: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: maliny.
1: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
0: Taky zavakuovaný.
2: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz. Víš, co čeká děti u kabinkové lanovky v Janských Lázních? Živí medvědi. A o pár minut víš? Výhledy na Krkonoše, dětské parky a hory, kde je radost být spolu. Ski resort Černá Hora Pec. Rodinné léto, kde děti zapomenou na mobily.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
8: Krásný večer, minuta po 7 hodině. Za chvilku to začne to zatmění, tak doufám, že jste na to připravený. Hele, soundtrack k tomu budete mít báječnej. To nejlepší z 80., 90. i milénia. Za chvilku Tina Turner, ale právě teď. Boyzone a Pictures of You. Tak jdem na to.

No a prosím vás, mám tady způsob, jak oživit jednání parlamentu. A myslím si, že se všichni shodneme, že by to dost povýšilo tu úroveň. V parlamentu brazilského státu Mato Grosso tam museli to jednání přerušit potom, co do budovy vniklo několik kapibar. Ano, takový ty roztomilý srandovní zvířátka. Tyhle ty největší hlodavci světa vlastně, tak vstoupili do té budovy, ale úplně standardně. Normálně hlavním vchodem. Takže je možné, že možná měli i kartičky. Nebo nevím, jak by se tam jinak dostali. Jo. Každopádně je to fantastický. Představte si, že sledujete to jednání, jo. Teď víte, jak se tam mluví, co se tam řeší, jo. A najednou přiběhne prostě tady parta kapibar. To by bylo mnohem, mnohem lepší. Možná to zkusíme někde navrhnout, co? Kdyby to prošlo, to bychom tu politiku sledovali úplně všichni. Nevadí.

0: Posloucháte Hit Radio, za námi Shaggy, It Wasn't Me. Krásný večer vám všem. Máme čtvrt na osm. Dáváme si společně to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a taky milénia. No a rozhodně to nebudeme porušovat. Sandra, no prostě. Maria Magdalena, taky Culture Beat, už za malou chvíli, tak buďte s námi.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše prolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše prolesáky.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz. a v showroomu v Předměřicích.
10: Zkuste si dát minutku klidu.
11: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
12: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu,

0: kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
3: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
4: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
5: A internet teďka řeší jednu ženu, která si vytvořila 25 falešných profilů na Instagramu, aby otestovala věrnost svého partnera.
6: Jak dopad?
5: On neuspěl 25krát.
6: No počkej, jestli si testovala nevěru, tak vlastně má 100% úspěšnost teda.
5: Mě zajímá ale, proč těch 25 profilů, když už to krachlo na poprvé, tak proč to udělala ještě 24krát?
6: Tak ty si o ní myslíš aspoň, že to je hrozná stíhačka, že jo? To je hrozný, já to s tebe úplně cítím. A po naučení pro dnešní den, hele, nikdy netestujte věrnost partnera, pokud nejste připravený na odpověď.
4: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

ten Jan Sahara Hedla, Bára Basiková na Hit Rádiu. No prosím vás, máme tady fantoma. Konkrétně teda fantoma benzínek, ten řádí prosím vás na Brněnsku. A schválně, jo, kdybyste se třeba k někomu ze sousedů a měl doma podezřele příliš mnoho belgické omáčky. Víte, že je to on. Je to tak, prosím vás, to se opravdu děje. On během týdne vykradl 13 stanic a nikdy nešel po penězích, vždycky jenom po belgický omáčce. On si prostě objedná jídlo a pití. A během té chvilky, co mu to ta obsluha připravuje, tak ukradne všechny belgické omáčky, co tam mají, a pak normálně ale zaplatí to svý jídlo a odejde. Jo, jinak samozřejmě obsluha si toho nestihne všimnout, že jo, zjistili to až díky kamerovým záznamům, tak až půjdete teď někam na grilovačku, jo, tak víte, po čem se dívat. Jsem ani nevěděla, že belgická omáčka je takový hit. Sum 41, Too Deep, právě teď.

0: Clean Crying, posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem, krásnou středu, společně si tady dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Čeká nás Mike Oldfield, taky Three Doors Down, no a taky tahle nádhera. Patrick Swayze, She's Like the Wind. Ano, už za chvilku, tak nikam nechoďte.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
3: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow, herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick, nahoď tam regga, vyhrávej bžik.
4: Herna u dětka, máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
5: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účastí na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
6: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
7: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
8: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše prolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše prolesáky.cz.
9: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný.

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
3: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
4: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
5: Hitradio. Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Zdražila se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
2: Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
2: Rascal
3: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 30%.
3: Happysport.cz.
4: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
5: Hezký večer, s vámi Kateřina Pechová, dál si dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Jste ready? Ano, budeme pokračovat za chvilku Rednex, ale teď je tady Chris Rea a The Road to Hell.

Právě teď v éteru Hit Rádia, krásný večer. Možná někomu z vás ten večer ještě zlepším, jo? Pokusím se o to. Takhle, nevím, jestli ta informace je seriózní, nebo je to úplný blábol, ale líbí se mi, takže ji musím sdílet, jo? Takže prosím vás, údajně tady podle toho článku vydá jedna sklenička červeného vína za hodinu v posilovně. To je hezká matematika, že jo? Sklenička červenýho, jo, hodinka v posilovně. Teď si vemte, že si dáte lahvičku dvě, no to už jste tam strávili třeba 8 hodin, že jo, v té posilce. To je jako fakt přísnej trénink. No, hele, nevím, jak moc je to reálný. Asi je to blbost, ale za pokus, jo, nic nedáte. Tak když tak zkuste, dejte vědět, jak se vám cvičilo. A teď už Roger Sanchez, Another Chance.

za námi George Michael a Freedom. Tenhle song vás prostě nenechá v klidu. Nenechá. A my jsme rádi, že vás nedecháme v klidu. Přece jenom od toho tady Hit Radio Klasik je. Dáváme si spolu to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvilku Sheryl Crow, taky Jermaine Jackson, a nebo... Kluci budou přísahat All for One už za chvilku do vašich uší.

To je romantika. All for one, I swear, v éteru Hit Rádia. Hezký večer. No, může být nádherný dokonce, protože ano, už začaly padat Perseidy, jo. Dneska v noci to bude úplně kosmická show v podstatě, jo. Tak nejvíc jsou teda údajně vidět kránu někdy kolem pátý, takže můžete strávit venku klidně celou noc, akorát si vemte teda něco teplýho na sebe, pač v noci bude zima, ale jinak až do soboty budou padat hvězdy, hele, je to hezký. Navíc třeba, pánové, pokud se odhodláváte k tomu velkému kroku, no tak kdy jindy, než když se děje tohle, že jo? To je úplně perfektní příležitost, jo? Tak hele, hlavně si to užijte, pokud uvidíte nějakou tu padající hvězdu, nezapomeňte si hlavně něco přát. A pokud jste si náhodou přáli ty nejlepší hity, tak to se vám plní.

0: Tohle Bryan Adams prostě umí. Somebody na Hit Radio. Hezký večer. Pomalu se blíží 9. hodina, já se tak s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek večera. Hele, jo, hvězdy. Koukněte na to, jestli něco uvidíte schválně, když tak použijte a takový ty chytrý aplikace, že jo, kde je jaká hvězda. Třeba vám to pomůže. Držím pěsti, mějte se moc hezky. Za chvilku další hity. Flash, Cisco nebo Tichá dohoda. Tak se mějte hezky, ahoj.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Dneska už jsou lidi líní chodit do krámu. A proč taky? Vždyť ty chlebíčky se dneska dají koupit online. A jaký? Mrkni na www.uzeniny.cz a vyber si. Na oslavu narozenin, kolegům do práce, anebo prostě jen tak na takovéto vlastní mlsání. Chlebíčky online od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
3: www.uzeniny.cz.
4: Černá hora.
5: Zlepši si náladu.

0: srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchyněhofmann.cz.

0: Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
3: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
4: Ne, to je cyklopecka.
3: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
4: Cyklopecky.info.
3: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
4: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
3: Cyklopecky.info.
4: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
3: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
5: Hit Radio.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Dneska už jsou lidi líní chodit do krámu. A proč taky? Vždyť chlebíčky se dneska dají koupit online. A jaký? Mrkni na www.uzeniny.cz a vyber si. Na oslavu narozenin, kolegům do práce, anebo prostě jen tak na takovéto vlastní mlsání. Chlebíčky online od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
3: www.uzeniny.cz.

0: But you're just a boy.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Rádio Černá Hora.

čas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Radio Černá Hora.